0: Rádio 1. Praha 91,9 a Plzeň 97,5.
1: Není jiná alternativa.
2: Bing, bing.

kolika srdcí, co jednou bude hodnotit všechno, co chce i to, co nechce, váhu, která nejde překlopit.

Plzeň, město v západních Čechách. První zmínky pocházejí z roku 976. Opravdového rozmachu dosáhla Plzeň až po roce 2016, kdy zde začalo vysílat Rádio 1.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.

0: byl debil. Takhle jednoduchý to je. Takhle jednoduchý to bylo. Takhle to funguje.
1: Není to ani 30 let, kdy jsem poprvé zapnul internet. Tolik informací a dat na jeden klik. Za jeden okamžik

0: bezpilotní letouny, naváděný rakety, virtuální svět, všichni přisátí na svý displeje, jak klíšťata.
1: Jsme nemocní. Svět, který jsem znal, už není. V něco úplně jiného se mění. Bolest a smrt ta zůstává, jen ji nepřináší kopí a meč, pistole, kulomet, ale stroje na dálkový ovládání.
2: Skoro nic už není osobní. Jsme si všichni hrozně blíž, přitom mnohem víc vzdálení. Bejt hloupej a nahlas je teď styl a virtuální prostor nový bitevní pole. Kdo vydrží díl dokola a dost nahlas opakovat to svoje, bude mít pravdu, i když to bude lež. Tak to je. Kdo bude dost nahlas, ten vyhraje. A to já nechci.
1: To nechceme.
2: Proto tu jsme. Tady a teď. Společně. Naše molekuly se téměř dotýkají.
1: A dneska, v dnešní době, je tohleto místo, kde stojí za to bejt.

0: Rady na dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.

0: A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.
1: Rádio 1.
2: Yeah.

Ztrácím se, na sebe prchávám, fade out. Brzdový světla, exit, way out. Vzpomínka na tebe hře i bolí. Ve světlém zrcátku horizont hoří.

0: Hele, Josko, Tomáš, v Plzni, v Budějovicích, v Praze,
1: co,
0: v Liberci,
1: pivo?
0: Ne, Rádio 1.
1: Aha.

čau. Teďkon mi řez potrvá, je 6 ráno, není mi moc dobře, ale uvědomil jsem si, že ty nejdůležitější věci v životě jsou mít se dobře, mít někoho, mít co pít a mít pěkný počasí na senoseč.

0: To nedá. To je strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Bravo. Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím tě cestou, tam máš sklo.
2: Dozněl Remix Cure. Noc se překlápí v Rádiu 1 na ráno. Dobré ráno vám v neděli 17. května. Přeje tam tako cábek. A spolu s ním Duran Duran a jejich verze slovné Psycho Cure od Talking Heads.

0: Takže jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!
2: Slyšeli jste Micky a High School a tohleta medvědce táhnoucí romantická záležitost. Pode mnou to už je Baremun a Charlotte Gainsbourg.

You see, I'm afraid about my

dry cleaning a skladba s návodným názvem Let Me Grow and You'll See the Fruit. Nyní budou vysídáni kapelou Certain Ratio, jejich starším songem Berlin. Pak to trošku odivočíme.

To byly divoženky Lambrinic Girls, jeden z velkých objevů poslední doby v tomhletom ranku. A tady jsou další zběsilci, francouzští Igor. Kapela, kterou jsme tady několikrát měli možnost už vidět na Brutal Assaultu. Kapela, která se s tím nemazlí.

po zadeškaných bitech Kim Gordon stále do větších zajímavostí zrající dámy. Její skladby Bye Bye 25 už pode mnou hrají Baritalia, píseň Koubela, taky taková docela živelná parta.

Všech Chaodus Harding i píseň One Stop otevřela další hodinu na Rádiu 1. Máme 7.05, 7.06 už skoro. A tohle jsou Lamp Chop kapela, která pochází z Nashvillu a přesto nehraje country. Skladba se jmenuje Weekend. Lamp Chop v ní opět dokazují, že pověst jedné z nejpomalejších kapel na světě nemají jen tak pro nic za nic.

romantická zasněná věc, to byla Agnes Obel, její píseň Broken Sleep, což předpokládám je přerušený spánek, což je přesně to, co mám dneska já. No a zatímco před chvilkou jsme si hráli Kim Gordon, kterou najdete na obálce nového čísla kulturního magazínu Uni, tak teď si pouštíme Lord, kterou pro změnu najdete na nové obálce hudebního měsíčníku Full Moon. Skladba What Was That? A jisté nalákání na ten materiál, který je v Full Moonu, o ní rozsáhlý najdete.

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 90,9 poprvé.
2: Rádio 1.

Hit paráda Rádia 1. Představujeme si novinky v hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Spolupráce belfastského tria Kneecap a Kate Tempest vyústila ve skladbu Irish Goodbye. Novinka první. O vychutnávání si přítomného okamžiku je skladba od Lucy Dacus. Jmenuje se Planting Tomatoes.

DJ a zakladatel kolektivu a label Toys Berlin, to je Asa 808. Ve spolupráci s producentem Throwing Snow si představujeme skladbu Samsara Spirals.

0: Tři šťastní vylosovaní hlasující obdrží lístky na koncert Davida Byrna, který vystoupí 17. června v O2 Univerzu.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: No a protože Lamp Chop už jsme si tady dneska hráli, onu zmiňovanou novinku, aktuálně nasazenou v Hitparádě Rádia 1, tak si teď dáme další věc z těch nasazených novinek a tu poslední zmíněnou, to znamená Channel Beats, Song from the Messenger.

ist es vielleicht nicht so. Und wo es gut nicht sein sollte,

kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto je tu a začínáme nefestíkem. Malým, ale osobitým, programově nabitým a kvalitou překypujícím festivalem zajímavých objevů i léty prověřených stálic alternativní hudby. Stylový záběr festivalu je široký. Od world music přes reggae a nejrůznější menšinové odnože, rocku až po rap či elektroniku. Součástí festivalu budou tradičně i slam poetry, divadelní představení nebo filmové projekce. Letos vystoupí například WWW Neurobeat, Wolves of Saturn, Athéna Chlebová, Invasive Species, Dr. Curry, Xtensia, Snail, Nixies a množství dalších kapel a DJů. Nefestík se koná o letním slunovratu, tedy od 19. do 21. června v městečku Nepomuk pod Zelenou horou v půvabném areálu staré zelenohorské pošty. Program a další informace na nefestík.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na nefestík najdete voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Crossbody taška od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Audioknihu Ivan Fíla, Tisíc očí. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba týčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.

Kropak dobrý, kdo to nezví, ten nejmenší ještě nespí. A co pak ti doma dělala maminka, když si nemohl usnout? Maminka mi pouštěla plyn a rádio.

0: byla Chunta, čili čtveřice Martin Kešperský, Marek Dobrava, Aleš Pelger a Petr Nikl. A tohle už je Jakub Čermák, čili Čermák, a spolu s ním i Květách ve skladbě No Pasaráno.
1: Tak dlouho daj se fráze a lži opakovat, až se i z pravdy stane šit. Svědomí drží tlak jak píst, kde skutek utek, slovo he olovo, ček, ček, vlez do prdelství, bují tak, až to vidím na stehe, ček, ček, dosaď si národ, hlavně ať je first, zvedneš pár pravaček, mě žaludek, ček, ček, že nation first, je zase hit. Praská v kostech, sněmovnách straší, kostlivci ze skříní rozlezli se po zdech, až nestačíš scrollovat.

noční chodci tenhle svět nás a škrtí jako bonsai drát. A čím jsem starší, tím se zdá být těžší mít někoho rád. Ale srdce nemá maximální nosnost a když jsou cesty plné zátaras, vždycky máš možnost jít lesní stezkou a nebo sám křičet no pasa.

0: je s vámi Rádio 1.
1: Skladbu Olga Ptáci dohrála kapela Duben v Pešti. No a na přelomu roku své debutové album, trošku pozdní, ale naprosto zdařilé a velice intimní album vydala písničkářka Lucie Dlabolová. Ta deska se jmenuje Lucidní sni a na ní je i skladba Všední dny.

moc hezká, hodně nenápadná deska Lucidní sní a skladba Všední nezní. A stejně tak nápadná a moc hezká deska se jmenuje Jinak a je pod ní podepsaná zpěvačka Lanuga Markéta Foukalová. Najdete na ní i skladbu Dětem.

Po Markete Fokalové ste slyšeli Lato s Monikou, jej nové album a skladba Zastav. No a celou tu domácí sérii si uzavřeme spolu s dva jejich singlem Mulatu.

Drum and bassový pořad Shadow Box. Vaše pravidelná dávka zlomených beatů na Rádiu 1. Každou druhou neděli od 6 do 8 s Rudboyem a Tukem.

Ještě nejenom, já jsem zaregistroval, že se nám ze zemního spánku probudila kapela The Resident Dolls, kapela, která tady v Praze už několikrát vystoupila, která vždycky tu měla naprosto vyprodané, nadšeně přijaté koncerty. The Resident Dolls znovu nahráli, remixovali a remasterovali, nebo přehráli, nevím, své album z roku 2006 je Virginia a vyrážejí s ním na turné. Což je docela překvapivý, protože spousta lidí tuto kapelu měla už vlastně za rozpadlou a za jenom otázku minulosti. Amanda Palmer samozřejmě vystupuje solově, dost často s různými dalšími informacemi. Bubeník Brian, myslím, že hrál s kapelou Botanika a potom ještě s někým. V každém případě Dresden Dolls vyrážejí na turné, zahájí 1. září ve vídeňské aréně. Hned druhý koncert bude ve Varšavě a třetí bude v pražské Arše 4. září tohoto roku. Potom dále pokračují přes Berlín, Utrecht, Paříž do Británie a v říjnu potom turné pokračuje na severoamerickém kontinentu, tedy ve státech a v Kanadě. Tady jsou Dresden Dolls, jejich už, řekl bych, dávná hitovka Backstabber.

je tady kulturní servis Rádia 1 pro tento den, čili neděle 17. května roku 2026, který bude mít ještě svůj odpolední reprízu. Začneme s festivaly. Probíhá Svět knihy, Mezinárodní knižní veletrh a literární festival na výstavišti v Holešovicích. Pokračujeme s filmy. Fedezen Film Hubu dnes od 19.00 dávají princeznu Kosmoazbu, od 21.00 zmizení Josefa Mengeleho. V kině pilotu 18.00 Ďábel nosí Pradu 2 a 20.40 drama. Na Dlabačově 18.00 Adelheid a 20.00 Milost. Bio Oko Ucpanej systém od 17.00 a v kině Aero od 17.00 Co nám zbylo z lásky. A pokračujeme v neděli nejvýživnější sérií výtvarného umění. A nepkám do galerie. A tuto galerie v Uhelném mlýně uvádí výstavu Mezi námi v tichu. V galerii Středočeského kraje najdete výstavu Molzer, Kinzel, Hilmar 1968 až 1978. V Národní galerii Praha v Veletržním paláci NGP 230 let. Doxu Jiří Petrbok, Deník pacienta. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy Trnkova zahrada 2. V galerii hlavního města Prahy v zámku Troja Labyrint, krajina vnitřního bloudění. Moravská galerie v Brně Josef Hoffmann a fenomén Pódy. Na Pražském hradě v obrazálně Pražského hradu stála expozice obrazů. V Trafogalerii Lucie Rosická Laundromat, program pro jemné zacházení. V Novoměstské radnici výstava nazvaná Elegance. V Kempu, čili Centru architektury a městského plánování, najdete výstavu Deváde. V Kunsthalle Praha výstavu Williama Kendridge The Battle Between Yes and No. Muzeum Kampa Václav Sokol Hojnost. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze Plejády skla. Pro kafe Jiří 231 Climate Revolution. V Kaštanu Marcel Barta Meotary a kresby z cest. Galerie Lázně Liberec Jiří Černický Západ země ze slunce. Galerie Benedikta Rojta v Lounech Adriana Šimotová Rozhraní. Chvalský zámek Cesta kolem světa za 80 dní. Karpuchina Galerie Jenčina Peck a Kurt Gebauer After the Atlas. Chemistry Gallery, kolektivní výstava Svěcení jara. V galerii umění v Karlových Varech, výstava obrazů Romana Franty, Outside Inside. Galerie C12 Fashion Grain. V čítaně Funijazzu Svět jinýma očima, výstava obrazů umělců na spektru autismu. Ve Vila Pele Andrej Dubrovský, The Rest. V Meat Factory v galerii Kostka najdete výstavu Borsose Lorence Spectre in Več. V galerii Panská 1 v Českých Budějovicích Krištof Kintera velkoformátové limitované printy. V nové budově Národního muzea Czech Press Photo. V galerii etc. Art Jiří Surovka Můj boj. Prahovka galerie skupinová výstava Jídlo jako rituál. Galerie moderní umění v Roudnici nad Labem Miroslav Machotka Nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Patium Bořislavka výstav umělkyně Kateřiny Šťastné Intervaly přítomnosti. A konečně osmička Humpolec Present Perfect Otisky času v současné keramice.

Teď tady máme koncerty. Na Pražském hradě ve Španělském sále dnes program nazvaný Vivat Mozart. V klubu 007 na Strahově od 19.00 hrají Nebula, Johnny Nasty Boots a Mother's Cake. A v Lucerne na Music Baru od 19.30 Hank Massive. Dále tu mám nabídku divadel v Doxu 19.00 Mizející muž. Divadle Celetné 19.30 Napoleon. Divadle Bravo 16.00 Roňáce a Loupežníka. Divadlo D21 19.30 Tracyho Tigra. Jatka 78 18.00 Runners 20.00 Ve jménu Hamleta. Divadle Březnické 19.30 Chaos. No a samozřejmě i na úplný závěr program Rádia 1, kde od 18.00 bude pravidelný pořad Shadowbox a od 20.00 nastoupí Josef Sedloň a jeho novinky na alternativní scéně. Tohle kulturní servis Rádia 1 pro neděli 17. května roku 2026, jehož detaily najdete i na webu Rádia 1 a jehož kompletní reprízu uslyšíte odpoledne, tedy právě především ti, kteří ještě právě spějí.

Kapela Pulp dohrála hymnu Severu, Hymn of the North. Přiblížila se nám 9. hodina ranní, s ní i repríza hitparady Rádia 1 ze čtvrtka, s ní i konec mého dnešního ranního vysílání. Takže mi nezbývá, než se rozloučit. Před námi je poslední skladba. Ještě než uslyšíte reprízu té hitparády, a já jsem si tady, nějak mě napadlo se podívat, kdo vlastně má třeba dneska narozeniny. A našel jsem, že krom toho, že by dneska bylo celých 122 Jeanu Gabénovi, který samozřejmě už dávno není mezi námi, tak narozeniny dneska slaví třeba bluesman Taj Mahal, kterému je už 84 let. Narozeniny slaví třeba Jiří Korn, kterýmu je dneska 77. Slaví i moje oblíbená herečka Lucie Polšenská, který je 40. A slaví narozeniny i Trent Reznor, kterýmu je dneska 61. A pokud mluvíme o Trentu Reznorovi, tak vězte, že Nine Inch Nails vydali nové skvělé album, na kterém se spojili s producentem a remixerem a DJem, který se říká Boys Noise. Nahrali na něj nejenom některé své starší skladby, ale i skladby jiných kapel v nové verzi, v takové hodně syrové, osekané verzi, a musím říct, mě ta deska docela mile překvapila. Takže na dnešní závěr, dnešní ranní směny, tady mám pro vás Nine Inch Nails a Boys Noise, společně skladba Closer v její nové verzi. Abych byl tak úplně přesný. Loučí se Tonda Kocábek, mějte se hezky, naslyšenou zase někdy při nedělním ránu nebo velké sedmě.

0: Čirým žákem. Naše rodinné zlato.
1: Je čtvrtek krátce po 20. hodině a čtvrtek je 14. května. Všechno dobré všem Bonifácům a všechno nejlepší vám všem posluchačům, kteří posloucháte Rádio 1. Začíná další vydání Hitparády na Rádio 1. Tento pořad je tady pro vás už 3,5 let a sestává z 20 soutěžních skladeb, to už znáte. Moje jméno je Jerry a mým cílem a úkolem je dnes vám představit 5 nových soutěžních skladeb Hitparádě a říci vám, jak dopadlo vaše hlasování za celý minulý týden v dnešním žebříčku. Ještě jednou hezký večer, přeju vám příjemný poslech. No a když už jsme začali takhle pěkně včas, tak to nebudu příliš zdržovat a rovnou vám představím dnešní první novinku v hitparádě. Jedná se o Kneecap, to je belfastské irsko-gelské rapové trio, které ve spolupráci s Kate Tempest, což je britský básník, rapper a dramatik, vydalo skladbu s názvem Irish Goodbye. Tahle ta skladba vyšla jako součást alba Fenian na Heavenly Recordings 1. května a jedná se o track, který celou desku uzavírá. Pojďme na to.
2: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: celkem líbezná skladba Planting Tomatoes, no Tomatoes vlastně asi, znáte to, ten paradox. Údajně je napsána v zákulisí berlínského koncertu, kdy se zamýšlela nad tím, co dělají starší lidé, když nemají co dělat, a neb jak trávit čas případně užitečně. Planting Tomatoes, Lucy Dacus, další novinka.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Dozněla druhá novinka Lucy Dacus, Planting Tomatoes. A teď si zahrajeme americkou legendu Lamb Chop, kapela vedená Kurtem Wagnerem. Vlastně už od 90. let stálice indie scény. Nahráli jsme se v Rádiu 1 Lamb Chop docela hodně. Takže teďka je čeká už 17. album letos s názvem Punching the Clown, vyjde v srpnu. No a jsou tam také hostovačky, třeba Bon Iver na banjo. Lamb Chop Weekend, to je další novinka, už třetí v hitparádě Rádia 1.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.
1: Tak máme za sebou totálně vyklidněné Lamb Chop skladbu Weekend. No a teď se nám rozjíždí producent DJ a zakladatel kolektivu Toys Berlin Asa 808. Samsara Spirals, ve které hostuje Throwing Snow.

0: Na Rádiu 1 v Hitparádě aktuální novinka číslo 4 Asa 808 a Throwing Snow Samsara Spirals. No a teď už newyorský projekt Channel Beats a skladba Song for the Messenger. Jejich druhé album s názvem Your Day Will Come vyjde 26. června na značce Jack Jaguar. Tak jo, novinka poslední.
1: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

Tak již víte, pro jaké novinky můžete hlasovat. Tou poslední novinkou byly Channel Beats Song for the Messenger až z dalekého Nového Yorku. Nyní je na čase, abych vám připomněl, že do hitparády se dá hlasovat, a to na stránkách Rádia 1 v sekci Hitparáda. Samozřejmě děkujeme za vaše hlasy do minulého kola. Tři z vás budou odměněni i lístky na Tátofest, který se koná od 29. do 30. května na Domažlicku v Hlohové. Pokud byste se potřebovali nějakým způsobem motivovat a o to více hlasovat do hitparády, tak vězte, že příští týden budeme losovat hlasující, který obdrží lístky na koncert legendárního Davida Byrna na 17. června do O2 Univerzum. Ale nás těší, když hlasujete bez vidiny získané potenciální ceny. Můžete hlasovat pro všech 20 skladeb. Čím víc skladeb hlasujete, tím větší váhu ten váš hlas má. Hitparádu můžete slyšet ve čtvrtek v živě, tak jako dneska, anebo v neděli dopoledne z reprízy. Logicky tak jako dneska, pokud posloucháte i v neděli, nebo jenom v neděli. Pár pozvánek na koncerty, budu velice stručný. Teď jsem položil telefon s kolegou Joskou a Sedloněm, který vás zve na zítřejší, tedy 15. května, je to tak, koncert Puma Blue, který jsme si taky nedávno hráli v rámci Music Infinity do Akropole. No a ještě přihřeju polívčičku akcí, který tak nějak jako, že spolu pořádám. Nejprve 26. května v čítárně Unijazz další pokračování kulturně literárního pásma a hlavně besedy s lidmi kolem Rádia 1. Rádio 1 na blízko. 26. května přijde do čítárny Unijazz náš kolega Tadeáš Háger. Multičlověk, takže je na co se těšit v rámci povídání. Určitě, pokud budete mít chvíli a chuť, tak se zastavte. No a potom 29. května v pátek, kousek od Prahy, na Dobříši v kulturním domě proběhne narozeninová party k příležitosti 35. narozenin našeho rádia. Party z DJs Rádia 1, kde budou hrát Douglas Aranes, Babe Ellen, Standa Zima, Josef Sedloň. Takže doražte do Dobříše 29. května v pátek od 8 hodin. Začne beseda a hned potom již zmiňovaní legendární kolegové a kolegyně. Už jsme takovou akci dělali, tuším, že před 2 lety, a vůbec to nebylo špatný, tak doufám, že to vůbec nebude špatný ani letos. No jinak samozřejmě inspiraci k nejrůznějším koncertům a akcím hledejte na webu Rádia 1, nahlédněte taky na zpřízněný web kolegyně Kománkové, který se jmenuje protišedi.cz, kde kromě hudby a módy a akcí a trendů, těch správných samozřejmě, naleznete i rubriku Smrt. Ha, ha. Ale samozřejmě primárně pozvánky na spoustu kulturních akcí v Praze i v okolí. Nyní je čas, abychom se podívali na 15. místo v hitparádě. Dnes jsou tam Lambrini Girls, explozivní duo z Brightonu. Březnový single, ale zatím 2 týdny v hitparádě. Cult of Celebrity. 15. Posloucháte Rádio 1.

Tolik tedy Lambrini Girls, Cult of Celebrity. No a teď už jedna z novinek, kterou minulý týden v hitparádě nasadil Josef Sedloň, který tady samozřejmě zaskakoval, za což moc děkuji. Jedná se o vermonský projekt Zacka Jamese, Daddy Bay, skladba We're Gonna Be Okay. V červnu vyjde jeho druhé album, nazvané Surprise Wish.

Novinka z minulého kola Derry Bay, We're Gonna Be OK, 14. místo. No a teď už skladba Slug Boy od anonymního britského kolektivu Holy Bones, všem, ve které všto skladbě účinkuje Baxter Dury, toho uvidíme 8. června v Roxy. Drzá věc, Slug Boy na místě 13.

Paul Bones a Baxter Dury, Slug Boy, zatím 2 týdny v parádě, 13. místo. O týden déle je v žebříčku Kurt Vile a jeho takový, bych to řekl, rozvážnější nezávislý rock'n'roll Chance to Bleed. 29. května mu vyjde nová deska. A 2. září bude v Praze. Tady je Kurt Vile, Chance to Bleed.

ty o tolik refrénů za sebou neměli snad ani holky z naší školky. Nic ve zlým, Kurt Vile, Chance to Bleed. Aktuálně 12. místo v hitparádě Rádia 1 a 2. září přijede do Prahy představit svoji novou desku. Za malou chvíli si pustíme jednu z novinek z minulého kola, britské folkrockové trio Fink, skladbu Wishing for Blue Sky. Ale zatím se ještě doposlechneme toho Kurta Vila. Hezký poslech, hitparádě.

Na Rádio 1 se aktuálně předvádějí Solvex, někdy známý také jako Too Many DJs, Perfect We Are Not, jejich nový single tohoto bratrského dua z Belgie. Na 10. místě v hitparádě tahle více než 7-minutovka, zatím 3 týdny v žebříčku. No a budou následovat Fuckers, newyorské duo, jejich debutové album s názvem Přehlasované O, doteďka nevím, jak to správně číst, vyšlo na značce Ninja Tune a jejich mix elektronických stylů si představíme zatím 2. týden hitparádě ve skladbě Butterflies na místě 9.

Tolik newyorská dvojice Fuckers a skladba Butterflies. No a nečekaná spolupráce zpěvačky Jenny Beth a Mikea Patna ve skladbě Look at Me nás čeká asi dnes už naposledy, a to na 8. místě, protože tahle ta věc je v hitparádě 7 týdnů. Tak si ji užijte.

Posloucháte Rádio 1, dozněla Grace Ives a skladba What If, skladba, která je aktuálně na místě 7. A hrajeme si už jí tady 6 týdnů. Polepšila si ze 14 na 7. Z novinek postoupily celkem 3 skladby, Derry Bay a Finka, už jsme si hráli. Teď jsou tady Boards of Canada, který jsem tak nějak doufal, že postoupí. Skotské duo, nový materiál po 13 letech, předzvěst nové desky, která vyjde 29. května, což je za chvilku. Co víc si přát? Tape 05, Boards of Canada, na místě 6.

Nádhera. Nový Boards of Canada, Tape 05. Uvidíme, co deska s názvem Inferno, která vyjde co nevidět. Dostáváme se už k pátému místu, koukám, a tam jsou Future Islands. Kapela z Baltimoru, která letos slaví 20 let své existence a při té příležitosti vydá 22. května, což je vlastně už příští týden, svoji bestovku. Nicméně tam naleznete také nový single s názvem Find Love, který si hrajeme už třetí týden a z osmičky postoupil na pětku.

Tak teď ještě v květnu se můžeme těšit na výběrové album kapely Future Islands. My si hrajeme skladbu Find Love, aktuálně 5. místo. Čtyřku obsadila velmi sympatická věc. Projekt Kyoto, který se taky představil v Praze loni. Skladba Warpaint, to už je několikátý single, tuším, že druhý, který si hrajeme v hitparádě. No a projekt Kyoto je zajímavý hlavně tím, že kromě Rohana Heathe, který zajišťuje veškerou produkci, se v tomto projektu nachází Lou Rhodes z kapely Lamb, která tomu těm skladbám dodává ten svůj hlas nezaměnitelný. Jejich druhé album s názvem Black Salt vyšlo letos v dubnu a tady je skladba Warpaint, 4. místo v hitparádě Rádia 1.

0: Ultimate.
1: Dnes je čtvrtek, 14. května, posloucháte hitparádu Rádia 1, máme za sebou už čtvrté místo, kde byly Kyoto se skladbou Warpaint. Myslím, že už máte plus minus představu, pro jaké skladby hlasovat. Trochu se nám to tady promíchalo na prvních třech místech, což je samozřejmě dobře. Jenom připomínám, že tento pořad můžete slyšet vždy ve čtvrtek ve 20 hodin a následně v neděli v 9 dopoledne, tak jak jste zvyklí. Děkujeme vám za vaše hlasování. Podpořte určitě také vlastně asi nejposlouchanější pořad na Rádiu 1, naší sesterskou hitparádu Velká sedma, což je pořad, který mapuje českou scénu. Pokud budete hlasovat do příštího kola, nebo respektive příští týden do tohoto kola, tak máte šanci získat lístky na koncert Davida Byrna, legendárního zpěváka a tanečníka. Samozřejmě z Talking Heads. Ten bude vystupovat 17. června v O2 Univerzum. No a pokud jste hlasovali do tohoto kola, tak jste mohli získat lístky na festival Tato Fest, což je rodinný festival nezávislé hudby a poezie, který se koná od 29. do 30. května v Hlohové na Domažlicku. Vystoupí zde například Manon Mert, Květa či David Pomahač. Bože, omlouvám se kolegovi Davidovi Pomahačovi za to, že jsem chtěl poangličtit jeho jméno. Máme tady tři výherce, jsou to Patrik Balok, Marek Remeš a Tereza Dražilová. Gratuluju. E-mailem dostanete instrukce, jak si lístek převzít a také se najdete na webu Rádia 1 v sekci Hitparáda dnes po 22. hodině, kdy bude zpřístupněno aktuální pořadí. Ještě doplním, že do hitparády postoupily tři novinky, Derry Bay, Fink a Boards of Canada, a hitparádu opustili naopak Gorillaz, Sofia Cortesis a 505. Dvě novinky se neumístily, MJ Cole a Asta Hiroki. No a bývá dobrým zvykem si taky házet nějaký ty vzpomínkový skladby, teď je na to přesně čas. Já jsem si pustil k práci vhodné album od Tori Amos, myslím to v tom dobrém slova smyslu. Nový album Tori Amos se jmenuje In Time of Dragons, vyšlo 1. května. A je to vlastně takový jednolitý 17-trackový opus. Velmi dobře se to poslouchá. Posuďte sami, jak moc se Tori Amos vrací zpět k tomu zvuku, který měla třeba v roce 2007, kdy vyšlo album s názvem American Doll Posse. A tehdy jsme si hráli v hitparádě single Big Wheel, a zahrajeme si ho i teď jako vzpomínkovou skladbu.

No a po Big Wheel od Tori Amos se vracíme zpět do roku 2026 za Karin Dreyer, Fever Ray, The Lake. Trojka, stejně jako minulý týden, a 7 týdnů v hitparádě.

Fever Ray na Rádiu 1, aktuálně třetí místo v hitparádě. No a teď už si nachystáme Massive Attack s Tomem Waitsem. Úžasná návratová kombinace, hustý track, protiválečný a protiautoritářský song s názvem Boots on the Ground.

0: On the ground.
1: Massive Attack a Tom Waits zaslužené druhé místo v hitparádě Rádia 1. Boots on the ground. No a na jedničku se vrací minulá pětka. Pussifer Impetuous, kapela Jamesa Maynarda Keenana, která vydala letos v únoru album Normal Isn't. Jinak pana Keenana, to už jsem tady říkal několikrát, můžeme vidět 2. července v Praze s jeho jinou kapelou A Perfect Circle. Tak jo, první místo v hitparádě.

První místo v hitparádě Rádia 1, Pucifer Impetuous. A tady je stručný pohled zpět do dnešního odvysílaného pořadu v podobě rekapitulace.

No, objevili se také Lamp Chop, který chystají novou desku, skladba Weekend. Také novinka. Ale chce EZO věc s názvem Samsara Spirals. Asa 808 featuring Throwing Snow.

Toto je 14. We're Gonna Be Okay od amerického projektu Derry Bay. Novinka z minulého kola. Holy Bones a Baxter Dury, Slug Boy. Jinak Baxter Dury bude řádit 8. června v Roxy. A tohle už je Kurt Weill, Chance to Bleed. Toho uvidíme v Praze také, ale až v září. Minulý týden jsme konkrétně Josef nasadili skladbu Wishing for Blue Sky od Fink 11. Belgičtí bratři Sovex a jejich skladba Perfect We Are Not, aktuálně 10. A tohle už jsou Fuckers, skladba Butterflies, místo 9. Osmička Jenny Beth featuring Mike Patton, Look at me. Na 7. místě Grace Ives, What If? Šestka, nový Boards of Canada, Tape 05. Můžeme se těšit po 13 letech na novou desku. Vyjde na konci května. 6. místo. Future Islands budou vydávat svoji best-ofku. Tady je skladba Find Love. Páté místo. Čtvrté místo Warpaint. Kapela Kyoto. Třetí místo Fever Ray, The Lake s podtitulem Cinematic z soundtracku k filmu The Bride. Dvojka Massive Attack a Tom Waits.

jednička Impetuous Pussifer. Toť vše z dnešní hitparády. Uslyšíme se příští týden 21. května. A něco mi říká, že si zavysíláme s kolegyněnou Kománkovou, na což se ona a konec konců i já velmi těšíme. Mějte se moc hezky a užijte si následující pořad Slip.

0: Jerrym Žákem. Každý čtvrtek od 8 večer živě a v neděli od 9 ráno v repríze. Naše rodinné zlato.
1: Reklama Rádia 1.
2: Prague for 20, konopný veletrh a festival v Praze.
3: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
2: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
3: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl. Litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto.

0: italské kvality. XXX Lux Domi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
2: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Reklama na Rádio 1.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.

conglomerate of music.

0: Babi, a kde jsou všichni ty uprchlíci?
1: No, kde by asi byli? Každou boží neděli na Rádiu 1.
2: Všechny hudby světa, nahrávky z Afriky, Orientu, Asie nebo Jižní Ameriky. Pouští Filip Tic a Gadžo.cz.

0: blíže. Právě se začíná.
1: Gáďové a gadžinky, nakupujte žetonky. Poslední volná autička, poslední prodloužené jízdy na našem italském autodromu. Haligali a létající kačeři. Hadížena Lady Marion, jezdec Globu smrti na Javě 350. A jako zlatý řep večera, opička Kiki. To je ona, opička Kiki, co žere byliny a sere celé fošny.
2: Co je tohle za cirkus?
0: To není žádnej cirkus!

0: ploty, vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Innogy, oficiální partneři Staropramen Cool a Hasičská vzájemná pojišťovna. Za podpory Rádia 1.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2 500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
4: Pryč DPH! Pryč DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
6: Obálku květnového Uni zdobí legenda alternativní hudby Kim Gordon s novým sólovým albem. V květnovém čísle najdete i rozhovor s jejím bývalým kolegou ze Sonic Youth před koncertem v Meat Factory. Nechybí domácí scéna, Nauzea orchestra nebo Václav Havelka a také festivaly Pražské jaro s Unzupčin a Respekt s portréty výrazných men. Předplaťte si Uni na www.magazinuni.cz.
7: Reklama na Radio 1.

Hola, hola, hola, od mikrofonu Rádia 1 se v tuto chvíli hlásí Tomáš Navar, přeji vám krásný den. No a jako vždy začínám svou trojhodinovou směnu něčím klidnějším z oblasti post-tapstepu nebo deep-tapstepu či bass music. No a nejinak tomu je i dnes. My teď posloucháme úvod tracku s názvem Prospection. No a tenhle ten novej singlík má na svědomí člověk, který se říká Stack Trace.

Posloucháte Rádio 1. A my jsme tak nějak z toho deep dubstepu přešli do oblasti house music. To, co jsme slyšeli, byla novinka, nebo spíš novinkový remix od Tonyho Romery z věci Baby od Fortet. No a teď už je na řadě Orlando Vaughn a Orlando Vaughn, spíš bych řekl, že to čte. Numb Denial Main Mix.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na pilotní ročník olomouckého festivalu Olovo. Ten se koná 30. května v kreativním centru Fabrička a vystoupí tam například Favorite Obsession, Cringe Prince nebo Dead Dog Legacy.

Posloucháte Rádio 1. To, co jsme teď slyšeli, to byly pěkná věc od Four Heroes s názvem Le Flair, tedy květiny. No a co nás čeká dále? Čekají nás dvě skupiny, které mají něco společného. První z nich se jmenuje Fat Dog a my si od nich pustíme Peace Song a pak přijde na řadu Logic 1000 a All You Like. Fat Dog je londýnská rozpustilá parta, která vystoupí na festivalu Pop Mese v Brně, který se koná 6. až 8. srpna. A stejně tak Logic 1000, což je zase pro změnu DJka z Berlína, ne z Londýna, ale z Berlína, která se jmenuje Samantha Poulter a ta také vystoupí na Pop Mese, takže vás tímto na tento festival zvu. Takže Fat Dog, Peace Song a Logic 1000, All You Like, teď na Rádiu 1.

Posloucháte Rádio 1, tohle byla příjemná ukázka All You Like od Logic 1000, což je berlínská DJka a producentka. Na jejíž příjemný atmosférický setík se hodně těším na festivalu Popmese, kde právě talenta umělkyně bude hrát 6. až 8. srpna. Se uvidíme na velodromu v Brně. No a teď už jsou na řadě irští Kneecap. My si z jejich poslední desky, která dostala název ježiš, jak to bylo, je každopádně název revolučního hnutí 19. století. Irsko je hodně známé různými nepokoji a podobně a právě teď vydali třetí desku, a na které se nachází skladba, kterou jsem pro vás vybral a jmenuje se Cocaine Hill. Tak a mi se vždycky ztratí ten kurzor myši a už to je.

Posloucháte Rádio 1, no tohle byl Steve Wynn a jeho záležitost s názvem Amfetamin a Amfetamine. Teď si úplně nejsem jistý, jak to přesně říkat. Každopádně tohle byla řízná kytarovka a teď si dáme navazbenou kytarovku od Sonic Youth s názvem Teenage Riot. No a poté budou reklamky a po reklamkách bude další pokračování pořadu o abstraktní hudbě Technopořádek, takže uslyšíme tři skladby z oblasti Technomusic, která se za posledních pár týdnů vyskytla nejen v éteru, ale také na různých labelech a klubech. Takže jdeme na to, Sonic Youth, Teenage Riot.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zastavte se, nadechněte se a vraťte se k sobě. Letní škola živé pedagogiky vás zve na divadelní, herecké a výtvarné dílny v prostředí lesních lázní z Vánovice. Žádná teorie, jen zkušenost, sdílení a živá práce. Pro lektory, umělce i všechny, kdo chtějí oživit svou tvorbu i autentickou komunikaci. 19. až 24. července. Přihlášky na živapedagogika.eu.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Fóru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Fórum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
1: Zveme vás na Vyšivanka Day do Holešovické tržnice. Celodenní festival, inspirovaný mezinárodně slaveným ukrajinským svátkem, proběhne už ve čtvrtek 21. května. Skvělé jídlo, živá hudba, folklor a barevné vyšivanky. Těšíme se na vás na oslavě přátelství, gastronomie a ukrajinské kultury. Více na www.holešovickatržnice.cz.

0: XXLus domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
2: Reklama na Rádio 1.
3: Tak je to tady, vážení přátelé, jsem teda... Trošku mi tady skočilo rychleji, než jsem to stihl stopnout. Každopádně jsem chtěl oznámit, že tady máme opět technopořádek, tentokrát je s pořadovým číslem 61 a my ho začneme novinkou s názvem Ether od Nathana Alexandra. Nathan Alexander, ten je, to je člověk, který vydal nedávno EPčko Impulse Control, konkrétně teda 30. dubna na značce Suara, což je label byl z Barcelony a Nathan Alexander z Barcelony ovšem není, ten je z anglického Leedsu, takže to vlastně vůbec nevadí a my si ho teďkom pustíme jako první skladbu technopořádku a vy můžete komentovat, případně kritizovat přes chat Rádia 1, který najdete na webu radio1.cz.

Posloucháte Rádio 1, posloucháte Technopořádek s pořadovým číslem 61. Tohle to byl Nathan Alexander a jeho záležitost nová věc Ether, která vyšlo na EPčku Impulse Control 30. dubna. No a teď se přesuneme do časové oblasti 7. května, kdy vyšlo na značce Positive Source, na berlínské značce Positive Source, vyšel track na 12 palci s názvem Euforie. Stejně jako seriál, který mám hodně rád. No a jak se jmenuje producent? Producent se říká Siphonophora. Siphonophora, Euforie, Positive Resource, Berlín, teď jako číslo 2 track na Technopořádku a na Rádiu 1.

Posloucháte Rádio 1, posloucháte Technopořádek 61, tohle byla Sifonofora a jejich novinka Euforie, která vyšla na značce Positive Source. Takže jsme byli v Berlíně, předtím jsme byli v Barceloně, no a teď se přesuneme do třetice, do Glasgow, protože následující věc Consequences od Joshua Kalechy, který je mimochodem z Malty, ale vydává na Somě, tak Soma je z Glasgow a založil tuhletu značku, která je hodně, hodně známa, založil projekt Slam. No a právě na Somě vyšla kompilace Soma Neu, volume 6, 24. dubna a já jsem pro vás vybral tady tuhle skladbu Consequences, která završí dnešní Technopořádek 61 na Rádiu 1. Tady to je.

Hitparáda Rádia 1. Představujeme si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Spolupráce belfastského tria Kneecap a Kate Tempest vyústila ve skladbu Irish Goodbye. Novinka první. O vychutnávání si přítomného okamžiku je skladba od Lucy Dacus. Jmenuje se Planting Tomatoes.

DJ a zakladatel kolektivu a labelu Toys Berlin, to je ASA 808. Ve spolupráci s producentem Throwing Snow si představujeme skladbu Samsara Spirals.

0: Tři šťastní vylosovaní hlasující obdrží lístky na koncert Davida Byrna, který vystoupí 17. června v O2 Univerzu.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Posloucháte Rádio 1, my jsme skončili technopořádek, takže od techna se teď posuneme zase kousek někam dál a cvrnkla mi do nosu včera, předevčírem, to byla novinka od legendární The Avalanches. Ta novinka se jmenuje Together a my si ji teď pustíme na Rádio 1.

Posloucháte Rádio 1, tohle byly Massive Attack, esenciální aminokyselina DNA Rádia 1, kapela bez kterého Rádio 1 nebylo Rádiem 1. Tak a teď je tady další podobná umělkyně, podobné jméno, PJ Harvey, Down by the River.

Posloucháte Rádio 1, tohle byly Widow Speak a novinka Soft Cover. A předtím PJ Harvey Down by the Water, no a nás čeká další novinka s názvem Ugly od Chloe Slater.

0: kulturní léto Rádia 1.
1: Kulturní léto je tu a začínáme nefestíkem. Malým, ale osobitým, programově nabitým a kvalitou překypujícím festivalem zajímavých objevů i léty prověřených stálic alternativní hudby. Stylový záběr festivalu je široký. Od world music přes reggae a nejrůznější menšinové odnože, rocku až po rap či elektroniku. Součástí festivalu budou tradičně i slam poetry, divadelní představení nebo filmové projekce. Letos vystoupí například WWW Neurobeat, Wolves of Saturn, Athéna Chlebová, Invasive Species, Dr. Curry, Xtensia, Snail, Nixies a množství dalších kapel a DJů. Nefestík se koná o letním slunovratu, tedy od 19. do 21. června v městečku Nepomuk pod Zelenou horou v půvabném areálu staré zelenohorské pošty. Program a další informace na nefestík.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na nefestík najdete voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Crossbody taška od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Audioknihu Ivan Fíla, Tisíc očí. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Posloucháte Rádio 1, posloucháte vzpomínku na 90. léta, kdy skupina Eluf během 90. vydala 3 výborná alba a taky měla výborný koncert v Roxy někdy v roce 96-7, tak nějak. Každopádně tohle byla věc s názvem Wish You Were Here. No a nás teďkom čeká novinka od Underworld. Underworld včera předevčírem vypustili skladbu s názvem ARP 12, kterou vytvořili ve spolupráci s Kiki, což je taková vycházející hvězda technoscény, která se pohybuje v oblasti trance, acid a techna. No a ta věc je docela šílená, ale hodnocení nechám na vás. Takže tady novinka od Underworld na Rádiu 1 s názvem ARP 12 právě teď.

0: floaty, vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Innogy, hlavní partner Beatrice, hrdý partner Penny. Za podpory Rádia 1.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
5: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Radio 1.
6: Reklama na Radio 1.
7: Takže jo, pomalu se nám chýlí mé vysílání k poslední hodině, nebo respektive vlastně teď začíná poslední hodina mého vysílání a to znamená, že si zase pustíme druhou věc z oblasti deep dubstepu, která nějak tak přistála na mém radaru a ta se jmenuje Latent Heat a je od dvojice Combine and Crestinate, nebo třeba Crestinate and Combine.

Tak jo, tohle byla dvojice Krastinate a and Combine se svojí novinkou Latent Heat. Teď už se zase přesuneme do oblasti UK Garage, tam se také děje pořád něco nového a důkazem toho jest novinka How I Feel od Boss Priestera a po něm přijde na řadu The Reciprocal od projektu Samora.

0: Já, tak že my jsme vám pro legraci.
1: No.
0: Posíčte, vy hihňáko jedna, tak já vám tady něco povím.
1: Ne, až jindy. Já teď zrovna pospíchám ke kmotru Cvrčkovi, muzikantovi, poslouchat rádio.
0: Rádio to nic není. Já se hrabe nějaké to. Jak říkala to? Hýňalice uhýňaná, nějaké to rádio, kam se hrabe, třeba na mě, no, nemám pravdu, Ferdo?
2: No, víš, že bych si to Cvrčkovo rádio taky rád poslechl?
0: Prosím tě, co je to vlastně to rádio?

Prostě žádná dvojka a to znamená, že po novinkách z UK Garage si zase zabrousíme do oblasti lamaných beatů. Na Metalheads se objevila novinka The Genie od HLZ, zafíčuroval Cleveland Watkins a tak si to dáme.

0: Drum and bassový pořad Shadowbox. Vaše pravidelná dávka zlomených beatů na rádiu 1. Každou druhou neděli od 6 do 8 s Rudboyem a Tukem.
1: Posloucháte Shadowbox na

0: Rádio 1, váš společník na cestě do říše fantazie.
1: Posloucháte Rádio 1 a my jsme před chvílí doposlouchali novinku Gutter od projektu Zero T, což uzavřelo dvouskladbové okénko do toho, co se v poslední době, aspoň co se mě týče, děje v drum and bassu. Tak a teď už zase úplně co jiného. Občas se mi stane, že něco objevím, co už jsem měl objevit možná dávno, a to se mi stalo právě ze zpěvačkou, ale spíš bych řekl z umělkyní, která si říká Sofia Isela, kterou teď, když tak začínám poslouchat, tak zjišťuju, že to je opravdu hodně zajímavá a originální hudba, a jenom jsem teda nechápal, že jsem někde na internetu viděl fotku s Taylor Swift, což je pro mě zase naopak symbol toho nejhoršího konzumního spotřebního kýče, podobně třeba jako festival Eurovize a podobně. Nicméně to znamená, že jsem pro vás vybral skladbu, která je považována aktuálně, aspoň podle co se týká počtu poslechu, možná k jejím nejpopulárnějším, ale je fakt skvělá, jmenuje se Everybody Supports Women a vy teď uslyšíte na Rádiu 1.
2: Everybody supports women until a woman's doing better than you.

0: κουμπλε με τις πιτώτες. Να μου ρίγαν και το γούλο.
1: Inhaluje Radio 1.
2: No a my jsme samozřejmě inhalovali také zároveň s Radiem 1 i novinku od Tova Baird. Ta se jmenovala All Gone a hostovala na ní Kathleen Hanna, což je legendární americká hudebnice, holka, co zpívala v Bikini Kill. A potom spolu založila elektropunkové trio Le Tigre. Takže tu máme za svou další novinku. No a co nás teď čeká? Teď nás čeká záležitost, kterou jsem objevil díky tomu, že jsem si řekl, podívám se zase po dlouhé době na nějakou tou severskou detektivku a myslím, že na Netflixu to bylo, tuším, Harry Hole. Jo, nebylo to vůbec špatné. A hlavně tam byl jako super soundtrack a ten Nesbo, nebo jak se jmenuje ten spisovatel, podle kterého byla napsána ta knížka, tak ten je právě typicky údajně v tom, že hodně píše v těch svých knížkách o vlivu muziky na ty jednotlivé postavy a ten výběr v hudební se tomu hodně to potvrzoval. Myslím, že celkově ten soundtrack měl na starosti dokonce i Nick Cave s tím svým kámošem Warrenem Ellisem. Nicméně, co teď už jsem asi mluvil trošku dost, takže konec s mluvením a jdeme na to. So Far From Your Weapon. Tohle to je skladba s soundtracku k filmu Harry Hole a skupina, která tuhle skladbu udělala, se jmenuje The Dead Weather.

Posloucháte Rádio 1, moje směna už se pomalu chýlí ke konci, nicméně pro vás mám ještě dvě novinky, ne, vlastně teďkom to bude novinka, poněvadž já jsem chtěl jenom říct, že jsme teďkom poslouchali Orbital, jejich legendární skladbu Lush a měl to jako upomínka nebo vzpomínka na to, jak jsme tancovali právě na koncertě Orbital na loňském Pubmese. No a já už jsem dneska o Pubmese mluvil a dneska tentokrát to bude už naposledy, protože hlavní hvězdou Pubmese nebo k hlavním hvězdám letošního Pubmese bude patřit projekt Overmono, což je dvojice z UK Bass Music Renku, kteří mají za sebou spoustu úspěchů a spolupráci třeba s Fred Again a podobně. Spolupracovali s Tomem Yorkem z Radiohead a tak dále. Takže Overmono přichází s novinkou, která vyšla před dnem dvěma, jmenuje se Lock Up a já vás tím opět zvu na Pubmese do Brna 6. až 8. srpna, poněvadž pokud budete chtít tuhle skladbu slyšet na živo, tak je dost velká pravděpodobnost, že ji právě hrát budou, poněvadž je to prostě novinka. Pubmese, Overmono, Lock Up teď na Rádiu 1.

0: Hoj.
1: Rádio 1.
2: Ahoj.
3: My sme poslúchali skvelú novinku Lock Up od Overmono a Overmono je hlavní hvězda, nebo jedna z hlavních hvězd Popmese, tak naposledy říkám, že to je 6. až 8. srpna, až se tam určitě uvidíme a teď už trošku jiný koncert, trošku jiná akce a trošku o hodně blíž. Nicméně, než vám řeknu, o co se jedná, anebo já vám to řeknu rovnou. She Passed Away, co to je? To je docela zvláštní věc, protože v Turecku existuje kapela, která tímto způsobem takhle veřejně prezentuje svůj nihilistický způsob uvažování, jak se o nich píše. Je to darkwave postpunkové duo a právě, že tohle She Passed Away legenda postpunku přijede na Flédu 22. května, kde se strašně moc těším a třeba se tam potkáme, pokud vás taková muzika také zajímá a rozhodně darkwave a postpunk na Rádiu 1 patří 100%, takže právě má poslední skladba pro dnešní den, pro dnešní směnu se jmenuje Misanthrope a je právě od She Passed Away. No a tímto se od mikrofonu Rádia 1 loučí Tomáš Navar, přeji vám hezký zbytek neděle, vy se můžete těšit na set, výborný set Jany Kománkové, která už za chvíli dorazí. No a potom samozřejmě máte možnost poslouchat také drumbassový pořad Shadowbox a skvělý večer se Josefem Sedloněm, to už je prostě tradice. Takže zase někdy naslyšenou na vlnách Rádia 1. Ahoj.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zastavte se, nadechněte se a vraťte se k sobě. Letní škola živé pedagogiky vás zve na divadelní, herecké a výtvarné dílny v prostředí lesních lázní z Vánovice. Žádná teorie, jen zkušenost, sdílení a živá práce. Pro lektory, umělce i všechny, kdo chtějí oživit svou tvorbu i autentickou komunikaci. 19. až 24. července. Přihlášky na živapedagogika.eu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
4: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida, Bernas, LA.
3: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
4: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
5: Pryč DPH! Pryč DPH!
6: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
7: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
8: Reklama na Rádio 1.

Dobré odpoledne, máme 3 hodiny z Rádia 1, vás zdraví Jana Kománková a na úvod směny si pustíme něco z nového alba Neurosis, který se vrací po nějakých 10 letech. Nový album má skvělý recenze, nadšený, tak jako kolem 90%. Tohle je závěrečná skladba Last Light.

poslouchat rádo jedna seznam písní, který hraju, najdete vždycky vedle jména DJ na rádo jedna CZ, kde je i četovací okno, pokud nám chcete něco sdělovat. Dozněli Anadol, Mary Clock a tohle je Susan Dayhim s Bilem Lasolem a pak dvojice Footy Dickou, poprvé spolupracující na celém albumu.

Tom jsem tady a půl z roku 1984 skladba Lions. Poslouchat Rádio 1 a v nedělním odpolední nám budou pokračovat Anka.

Tolik skvěl a zůstaneme u lynčovské pitvornosti. David Lynch, She Rise Up a potom Bark Psychosis.

0: Rádia 1.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
3: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
5: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
6: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Rádio 1, Max Kuttner, americký kytarista, experimentátor, skladba Hold, Hold, Hold. A teď už kvazi dub development.

Starflyer 59 a předtím Quasi Dub Development, který jsem si půjčila z jednou ze starších Sleep Clubbingů. Posloucháte Rádio 1, Pete Baseman a Tommy Guerrero následují.

Je to tak, nastává čas na kulturní servis, bylo 4:45 a začínáme od festivalu. Stále ještě probíhá Svět knihy, Mezinárodní knižní veletrh a literární festival na výstavišti v Holešovicích v Praze. Pak tady máme filmy Edison Film Hub 19, Princezna Kosmolesba v 21, Zmizení Josefa Mengeleho. Kinopilotů v 18, Ďábel nosí Pradu 2, 2040 drama. Kinodlovačov 18 Adelaide a ve 20 Milost. Bio oko v 17 Ucpaný systém a kino Aero v 17 Co nás bylo z lásky. Galerie Artoto Galerie v Uhoném Mlíně Mezi námi v tichu. Galerie Středočeského kraje Melcer Kincl Hilmar 1968 až 1978. Veletržní palác Národní galerie Praha 230 let. V doxu Jiří Petr Vlouděník pacienta, ve Středočeském muzeu v Rostokách u Prahy Trnkova zahrada 2. Na zámku Troja, labirint, krajina vnitřního loudění, Moravská galerie v Brně, Josef Hoffmann a fenomén Poldy. Pražský hrad obrazárna, stála expozice obrazů, Trafogalerie, Rocická, Londromat, program pro jemné zacházení. Novoměstská radnice Elegance, v kempu je výstava Devade, Kunzále Praha, William Kentridge, The Petal Between Yes and No, Muzeum Kampa, Václav Sokol, Hojnost, Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Plejády Skla, Rock Café, Jiří 231, Climate Revolution, v Kaštanu, Marcel Bárta, Meotary a Krizby z cest. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země za slunce, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Adriana Šimotová, Rozhraní. Chvalský zámek, Cesta kolem světa za 80 dní, Karpochina Galery, Jena Park, Kurt Gebauer a Vtorný Atlas. Chemistry Galery, kolektivní výstava Svěcení jara. Galerie umění Karlovy Vary, výstava obrazu Romana Franty Outside Inside, Galerie C12 Fashion Grain. Čítárna Unijazz, Světnýma očima, výstava obrazu umělců na spektru autismu, Byla Pele, Andrej Dubravský, The Rest. Meat Factory, Galerie Kostka, Borze Schlerinz, Spectre in the Wedge, Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy. Nová budova Národního muzea Czech Press Photo, Galerie Etc. Art, Jiří Surůvka, Můj boj, Pradlovka Galerie, skupinová výstava Jídlo jako rituál. Galerie moderního umění v Rolnici nad Labem, Miroslav Machotka, Nekonkrétní obrazy konkrétního světa, Artium Bořeslavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, Intervaly přítomnosti a osmička Humpolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice. Koncerty a tančírny, Pražský hrad, Španělský sál, Vivat Mozart, Klub 007 Strahov, od 19. Nebula, Johnny Nasty Boots a Modest Cake. Po cenem

od 1930 Hank Massive. Divadla v Doxu 19 mizející muž, divadlo v Celetné 1930 Napoleon. V divadle Bravo začala už ve 4 roky Jacila Loupežníka, divadlo D21 v 1930 Rysiho Tigr. Jacka 78 v 18, Runners ve 20 ve jménu Hamleta a divadlo v Řeznické v 19.30 Chaos. Na rádiu 1 v 18 až na Shadowbox a ve 20 hodin novinky na alternativní scéně uvádí Josef Sedlaň. To byl kulturní servis. A my pokračujeme v hudbě Blinds a skladba Radiance.

Metallica, lehce tajemná Contagious Illusion od Shackleton a čeká nás první společná skladba Helado Negro a Reina Tropical Tocando. Budou mít celý společný album, všichni o tom mluví, nevím, jestli to máš taková bomba, nicméně pustit si to můžem.

Následuje další celkem velký návrat, tentokrát po 15 letech. Seafield v květnu teď vydali nový album, tohle je skladba Behind the Scene.

0: tak my jsme vám pronekrací.
1: No.
0: Posíčte, vy, jako jedna, tak já vám tady něco povím.
1: Nede až jindy. Já teď zrovna pospíchám ke kmotru Cvrčkovi, muzikantovi, poslouchat rádio.
0: Rádio to nic není. Já se hrabe nějaké to, jak říkala to. Hýňa, líce uhýňaná, nějaké to rádio, kam se hrabe, třeba na mě, no, nemám pravdu, Ferdo?
2: No, víš, že bych si to Cvrčkovo rádio taky rád poslechl?
0: Prosím tě, co je to vlastně to rádio?

Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto je tu a začínáme Nefestíkem. Malým, ale osobitým, programově nabitým a kvalitou překypujícím festivalem zajímavých objevů i léty prověřených stálic alternativní hudby. Stylový záběr festivalu je široký. Od world music přes reggae a nejrůznější menšinové odnože, rocku až po rap či elektroniku. Součástí festivalu budou tradičně i slam poetry, divadelní představení nebo filmové projekce. Letos vystoupí například WWW Neurobeat, Wolves of Saturn, Athéna Chlebová, Invasive Species, Dr. Curry, Xtensia, Snail, Nixies a množství dalších kapel a DJů. Nefestík se koná o letním slunovratu, tedy od 19. do 21. června v městečku Nepomuk pod Zelenou horou v půvabném areálu staré zelenohorské pošty. Program a další informace na nefestík.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Nefestík najdete voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Crossbody taška od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Audioknihu Ivan Fíla, Tisíc očí. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Reklama Rádia 1.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Labilita. Stabilita. Labilita. Stabilita.
3: Festival Art Safari ve studiu Bubec v Řeporích od 16. do 24. května. V sobotu workshopy, vernisáž, koncerty, v neděli workshop a divadlo pro děti. Slackline, Eliška Britnická, Lukáš Herold, Bene Band, Lucia Piusi, divadlo Feigele. Přijeď vlakem!
4: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.
8: Reklama na Radio 1.

To zněla soundtrackovitá věc Manhattan od Bertranda Bogarta a to jsou Dr. Creation. Posloucháte Rádio 1.

0: Sakry kore, ještě jednou. Bylo čtvrt na šest, po šesté vás čeká Shadowbox a do té doby ještě několik různých zádumčivých osob, kapel a tak.
1: Radio 1, světlo v lese.

desperate

Fork Nation, mi půjčí taky ze Sýpka Bingu, tady je Mark Lanigan a jeho verze skladby Nicka Cavea, Brompton Oratory.

Také to ani Cornelius jmeneme. Já se budu pomalu loučit, těším se na slyšenou příští čtvrtek v poledne v běžní směně do 3 hodin a pak taky mimořádně jako host hitparády s panem inženýrem. Pustíme si ještě Orb, Crying Nudes, pár dalších věcí a naslyšenou příští

0: Obálku květnového Uni zdobí legenda alternativní hudby Kim Gordon s novým sólovým albem. V květnovém čísle najdete i rozhovor s jejím bývalým kolegou ze Sonic Youth před koncertem v Meat Factory. Nechybí domácí scéna, Nauzea orchestra nebo Václav Havelka a také festivaly Pražské jaro s Unzukčin a Respekt s portréty výrazných men. Předplaťte si Uni na www.magazinuni.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
3: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
4: Reklama na Radio 1.

Pár minut po 6. hodině večerní vás u mikrofonu Rádio 1 už v tuhle chvíli zdraví Rudboy. Vítám vás u dalšího vydání pro Shadow Box. Jak asi uslyšíte, minimálně tím druhým trackem se to potvrdilo, tak následující 2 hodiny budou patřit drum and bassu. No a to ve svojí nejpostivější podobě, tedy minimálně v případě tohohle tracku Funky Technicians Delta Wave, nějaká 30 let stará klasika z roku 1996, původně vyšla na CIA Records a je nyní v remasteru právě na Computer Integrated Audio. Hodně poctivý sound. No a co se týče prvního tracku Ivy Lab, Rajah, London based trio Ivy Lab, no a my jsme si my se s tímhletím releasem už budu zaujímavé s Ivy Lab loučit, já mám pocit, že poslední letošní release a internetem koluje informace, že už to na scéně zabalej, což je velká škoda. EPčko, ze kterého jsme si hráli první záležitost, dostal název Point 5. Je to taky hodně řízlý junglem, ale na nějakých 125 BPM. Za malou chvilku se podíváme na další stálici našeho pořadu Synchro a Tom Jarmy North Star z značky SK1 Records.

tedy pardon, samozřejmě Of Paradise. Posloucháte Shadowbox na Rádiu 1, to jsou drum bassový novinky, za chvilku si dáme Synkra a taky novinku od Kubátka If I Fail featuring Karolina Tremko. Posloucháte

O tracku, který nám právě dohrál, se mi bude mluvit těžce, ale věc se má tak, jak se má. Heart is so heavy, Lensman, Red Eyes, Pinty a Natasha Kanga. Jak asi možná víte, nebo možná nevíte, Lensman má za sebou a před sebou ještě taky hodně těžký období. Ten šéf labelu The North Quarter, nebo Party The North Quarter, se teďka aktuálně snaží dokončit album s Red Eyesem. Držíme palce, ať to stihnou. Tenhle track vyšel v minulém týdnu a nese sebou všechnu tu tíhu, kterou asi na sobě teďka Lensman má. Každopádně hudba je to nádherná, Heart is so heavy, museli jsme zahrát celý kubátko předtím, If I Fall, už jsme o tom mluvili, If I Fall featuring Karolína Tremko. Zdravíme Kubu, zdravíme Karolínu. Karolínu můžete znát jako zpěvačku z... Teď mám úplně okno. Každopádně zdravíme Kubu, omlouvám se. No a pod námi Hiraeth, Between States. Nádherná věc. Funky, jmenuje se taky se jmenuje Funker. A tohle věc vyšla na 5LE, což je label opět právě

0: Tak, teď jsem se tady sám sobě zanadával nad dílkou tracků, který aktuálně vychází, co se tady dívám do playlistu, tak málo z nich je přes 4 minuty, nebo respektive jsou nějaký přes 4 minuty, ale dost často to je třeba 3.20, 3.30, no to se dost dobře v klidu míchat nedá, abych vám ještě k těm trackům mohl něco říct. Každopádně, menší rekapitulace, jak jsem říkal před, v minulém vstupu, dali jsme si Hiraeth, Funker, track, který vyšel u Redice na 5 Alley, potom taky Lilac, producent z Bristolu, na věc, která vyšla na Rose Bay Music, hodně pěkná záležitost, takový track v takovém ranku, jako třeba Calibre, L-Side is what they say, featuring Subsid, moc pěkná záležitost, Business as usual a Rider Shafik, o Business as usual ještě určitě uslyšíme, tato hodně výbušná trojice DLR, Molecular a Genic, dala dohromady takovýhle pěkný projekt, no a na Lenzmanově The North Quarter vyšla moc pěkná záležitost Survive. Potom taky Fons, All Good, All Right, což je tokijský producent, který hrál, který se dal dohromady s partou Sun & Bass v Tokiu a hrál, nebo tam taky hrál, no a na Sun & Bass vydal právě track All Good, All Right. Pak jsme si dali taky další ukázku z české produkce, nebo spíš česko-italský, Promenade a Houbas, super věc, kterou jsme si dali hnedka před dalším trackem Nemi a Hidden Layers, Nemi, track s názvem Hidden Layers, věc, která vyšla na značce Blue Sapphire. No a pak Lameduza, Brethren, Aqua Alibi Remix, spolupráce Lameduzy a Brethren nemohla dopadnout špatně, no a v remixu od Alibi tohle věc na Overview Music, hodně taková jako malinko tvrdší k dnešnímu setupu, který jsem dneska vybral, ale myslím, že jsem sedla minimálně díky vokálu. No a potom taky Upbeats, Ria, Escape, věc, která vyšla na Vision Recordings. Posloucháte Shadowbox na Rádiu 1.
1: Shadowbox na 919.
2: Yeah. Well, you know about snakes and ladders. Who was ever there?

Yeah.

temnější novinka z, respektive temná novinka z 1985, Quartz Cold Voids. Super věc, hodně dlouho jsme čekali, až vám ji budeme moct zahrát, no a konečně se tak stalo, takže doufám, že jste si to užili. Erotic Café předtím, Virus Mentale, hodně zábavný, už jenom název tracku, ale taky název jméno producenta tohohle italského, ten, který vyšel na Vision Recordings už někdy během dubna, nějak jsem ho minul, a tahle věc mi hodně připomněla minimálně tím intrem jako tvrdšího Rockwella trochu, super věc. Předtím Fox a Cutting Edge, Catch Flight, label, který vyšel na, nebo vlastně track, který vyšel na labelu Play Music, no a předtím taky z nový vlny Shogun Audio, Gardner a Shapes, Snakes and Letters. Já už tam mám ve studiu našeho dnešního hosta, kterým bude Blofeld, budeme si povídat o Mejdanu, který se odehraje příští týden v Roxy, který jsme vás určitě chtěli významně pozvat, takže za malou chvíli naleďte rozhovor s Blofeldem právě k této akci. Posloucháte Shadowbox na Radio 1.

Spider's feet.

0: vesty, ploty, vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Innoji, oficiální partneři Telling, Matony a krmiva pro papsky. Za podpory Rádia 1.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Zveme vás na Vyšivanka Day do Holešovické tržnice. Celodenní festival, inspirovaný mezinárodně slaveným ukrajinským svátkem, proběhne už ve čtvrtek 21. května. Skvělé jídlo, živá hudba, folklor a barevné vyšivanky. Těšíme se na vás na oslavě přátelství, gastronomie a ukrajinské kultury. Více na www.holešovickatržnice.cz.
5: Reklama na Radio 1. Ah. This is

0: Tak, jak jsme avizovali před malou chvilkou, já už u mikrofonu Rádia 1 v tuto chvíli vítám našeho dnešního hosta, kterým je Ondřej Posolda, a.k.a. Blofeld.
1: Čau, čau, tady Blofeld.
0: Nazdar, nazdar, vítám tě v Shadowboxu, je to tvoje premiéra u nás, nebo ne, vlastně není to premiéra u nás, ale je to premiéra u nás v tomhle studiu.
1: No rozhodně, já jsem v Shadowboxu nebyl na guest mixu, to bude možná už přes 10 let.
0: Je to tak, vlastně jsem si teďka opět vybavil tu fotku, vlastně jak si vás vždycky fotíme jako hosty, tak si pamatuju, jsem se na tebe vzpomněl ve starém studiu. Ondro, ty nejenom, že jsi hodně aktivní na socials a pořád pořádáš spoustu akcí i po Praze a hraješ velmi aktivně, se podílíš na tom, co dělá českou drum and bassovou scénu, českou drum and bassovou scénou. Chystáš ale teďka taky Super Mejdan v jednom pražském klubu a myslím si, že to je hodně unikátní věc, myslím si, že je super, že se děje a jsem rád, že teďka dorazil, že jsme se na tom domluvili. Pověz nám něco o tom, co se chystá.
1: Jo, tak to je jedna z takových těch příležitostí, kdy něco tak strašně chceš, aby jakoby někdo udělal, aby se to stalo, až si to prostě musíš udělat sám. Uhum. A mým snem bylo vždycky udělat akci, kde by se hrál nějaký moderní jungle, kde by se mohl takhle vyblejsknout. A naskytla se mi příležitost udělat to v klubu Roxy 23. května v sobotu. A headlinerem je jeden z nejvýznamnějších producentů tohohle soundu a vůbec tohohle movementu, Sully z UK.
0: Super. Kdybys možná posluchačům Shadowboxu na Rádiu 1 představil, mluvíš o moderním džunglu, o moderním zvuku džunglu, jak si to mám představit? Jak to zní?
1: No, to je hodně dobrá otázka, protože já nejsem producent, já jsem vlastně jenom DJ a můj job je, buď se mi to líbí, nebo se mi to nelíbí a buď to hraju, anebo to nehraju. A tahle hudba, tady ten moderní, tohleto moderní pojetí džunglu na mě promlouvá, že ty producenti prostě to produkujou v duchu toho, jako kdyby byli v těch devadesátkách, ale s moderníma technologiemi a s moderníma postupama. Ne, že by dělali retro, jo, ale vlastně používají tu filozofii toho lámání těch breaků a těch beatů, aby se dostali prostě do podobných jako uměleckých forem, dejme tomu. Takhle bych to jakoby řekl. To znamená, když jde člověk, který si pamatuje nějaký oldschoolový džungly, pořádně rozlámaný, půjde na nějakou takovouhle akci, pokud nebude znát ty tracky, tak bude těžko poznávat, jestli to je track, který je starý oldschoolovej, udělaný prostě před 10, 20, skoro 30 lety, anebo jestli to bylo vydaný loni.
0: Když bys možná ještě od celého chvilku se zastavíme jenom u toho džunglu, zkus nám dát nějaký třeba pár producentů, který tenhle zvuk definují. Říkala jsi Sully, kdo ještě třeba jako je v tomhle zvuku největším jménem?
1: Jasně, tak já miluju prostě Sullyho, Tima Reapera, Coco Bryce, já nevím, jak se to vyslovuje.
0: To taky Bryce, ale nevím.
1: Občas člověk neví. A pak ještě úplně zbožňuju lidi, kteří vydávají okolo Rapture London, takže prostě tam je Mantra, tam je Decibela, tam je Double, tyhle ty lidi. A pak mám ještě hrozně oblíbený, i když to je trošičku už malinko jiný sound, ale pořád to je jakoby hrozně podobný. Deep Jungle, to je label DJ Harmonyho a tam vydává prostě Harmony, Orca, Subjects a takovýhle jména, které jsou docela obskurní, ale dobře tomu nakládají, jako prostě tomu amenu a těm breakům. I když jako samozřejmě, není to jenom amen break, jsou to všechny možný breaky. A ono jich je jako určitý nějaký procent. Zase nejsem producent, abych jako uměl dobře vyjmenovat, ale jak člověk jakoby hodně poslouchá ten jungle, tak v hloubi duše už je jako všechny dobře zná.
0: Jasně, super. Tak díky za intro takhle k tomuhle zvuku. Ty jsi říkal, že Mejdan chystáte v Roxy v sobotu na Mainu. Pověz nám o něm něco.
1: No, jasně. aby ten mejdan byl fakt dobrý, tak to chce fakt dobrý zvuk. Prostě jako takhle sofistikovaný jungle bych nemohl udělat někde, kde by se to hrálo prostě na podprůměrném zvuku. Takže Roxy v tomhle tom ohledu je top volba, protože tam mají aktuálně, jak se to jmenuje, DMB, DB Sound.

0: která se jako neodmítá. A pak jsem začal jako střádat takhle ty plány. No, takže Roxy, nejen kromě toho, že mají jakoby skvělý zvuk, tak ten prostor je prostě jako legendární. Hmm. Jo, jako já mám s Roxy spojený vlastně ty úplně nejstarší jakoby klubový rave momenty, který já jsem kdy zažil, kdy jsem tam chodil na buše a na shadow boxy v podstatě, kdy to byly ty doby, kdy se tam prostě scházela scénička takzvaně, prostě jakoby, kde si potkal ty svoje kámoše. Hmm. A hrozně podobně jsem pojal i tuhle tu akci. V podstatě jsem rozjel docela jako velkou kampaň, kde doslova říkám, že já vím, že na takovýhle akci jste se ještě nikdy nemohli sejít, protože žádná takováhle scénová junglová akce pořádně skoro vlastně nebyla. Ale vy všichni to posloucháte, vy všichni to znáte a chtěli byste tam přijít. Možná se obáváte, že tam prostě nebudou vaši kámoši, ale to je právě ten omyl. Oni to poslouchají taky, jenom o sobě nevíte. Jo, a když tam prostě přijdete, tak budete hezky překvapený, jak se tam všichni potkáte a jaká tam ta scénička bude, protože už teďkon vím, jakoby z těch lidí, co si koupilo lístek, co mi přislíbilo, že tam přijdu a co tam v zubech donesu, že to bude jako fakt dobrý mejdán, kde prostě se lidi jako spolu hodně dobře pokecají, poslechnou si skvělou over the edge muziku, prostě jungle a ztratěj se prostě jako v rytmech undergroundu, což v Roxy jako skoro nezažil, že jo, tam, co si budem povídat, Roxy jede hlavně takovej už trošičku mainstreamovější styl, u těch, co se týče basovějších žánrů, jo, mm-hmm. Jakože dalo by se pořád pokládat, že některé věci jsou jakoby stále underground, ale z toho našeho pohledu to underground není. Vlastně, když tam je vlastně někdo z hospitalu nebo tak, jasně. I když méně známej.
1: Jasně, tak ty minimálně takový ty jako pravidelný žánrový noci, tak tomu už teďka ta scéna úplně jako nenasvědčuje. V těch klubu v klubech je to většinou postavení na nějakým jménu konkrétním a pak se vlastně jako točejí většinou labely nějaký nebo prostě nedějou se takový ty noci, jako bývalo dřív prostě Bush nebo, jak jsi říkal, Shadowbox. I v Crossu se to vlastně rozměnilo. Pověz mi, ten mejdan se nějak jmenuje, jaký je zatím příběh?
0: Jasně, ten mejdan se jmenuje We Need Jungle, I'm Afraid, což je meme, který vypadlo z UK scény teďkom před nedávnem, že to byla nějaká ta quiz show, kdy se tam prostě komentátor zeptal na nějakou otázku, která naznačovala, jo, to bude nějaký drum bass a tak, a ta holka z té univerzity se úplně akčně k tomu přihlásila, jo, jasně, to je drum bass a on jí úplně odbyl. We Need Jungle, I'm Afraid. Jo, že to nebylo úplně přesný. A tady to meme mi utklo prostě v hlavě a když jsem se prostě rozhodoval mezi, jak tu akci pojmenovat, jestli vůbec nějakým pojmenovat, tak jsem říkal, jo, použijeme tady to číky meme, že prostě vlastně se to hrozně hodí, protože ten jungle teďkon potřebujeme.
1: Je to tak, já souhlasím. My se tady snažíme jungle hrát, tak jak jenom to, nám to tady ten pořad umožňuje, protože samozřejmě ty hudby drumbassový vychází kopa, takže tomu dáváme nějaký prostor. Já jsem dneska podkres, i když teďka pod náma nic nehraje, vybral právě novej release od Sallyho, vyšel 24. dubna na Fabriku, nebo na Fabric labelu, nebo na tomhle vydavatelství, i s nějakým remixem od Basic Rhythm. Řekni mi, ty jsi mluvil o Sallym jako o jednom z men, který ten žánr jako moderního junglu udělalo. Máš v hlavě třeba nějaký release, který bych jako neměl minout, když vidím jeho jméno a když potom přijdu na tu akci, co bych si měl poslechnout, abych pak mohl dát ruce nahoru, až tam budu stát.
0: Jo, hele, za mě je to EPčko, který vyšlo na Astrofonice, který když já jsem tehda slyšel, tak mi prostě úplně odstřelilo hlavu. To EPčko se jmenuje Sven Dive. Uh-huh. Na tom vyšla jeho hitovka, ještě řeknu, je to hitovka, protože ta je slyšet hodně, Werk. Tu by měli lidi rozeznat. Ale mě konkrétně nejvíc krev rozpumpuje právě jakoby přímo Sven Dive, který je tak strašně rozlámaný, že já jsem o tom vlastně někde online na nějakým komentářích na Facebooku tehdy napsal, že prostě lidi se měli vykašlat na Dead Limit, že Sven Dive je mnohem větší nářez.
1: Tak, super, výborně. Tak to je určitě dobrý tip. Já jsem teďka pustil právě

0: model Collapse, jednu z věcí právě z tohohle releaseu, o kterém jsem chvilku mluvil. Pojďme k Mejdanu, kromě Sallyho tam zahraje kdo?
1: Jasně, to jsem rád, že se ptáš, protože ta akce nebude čistě jenom o džunglu. Já jsem jakoby na pár super džunglových, jakoby čistě džunglových akcích byl, jmenovitě od Rapture, a trošku nechci, aby prostě hrál jakoby na akci jungle od začátku do konce. Myslím si, že by to bylo na první pokus trošku moc, že už by to lidi jako nemuseli úplně dávat. Když asi jo, tak jsme se s Kubou Eskou rozhodli, že to bude jako postupně gradovat, a ten nápad se v Roxy taky strašně líbil. Takže první bude hrát Kuba Silhouette, a.k.a. Vision of 1994, uh-huh, který prostě hraje různý basový žánry do těch 140 plus minus, ale je to vždycky říznutý nějakým Eminem, nějakým rozlámaným a rozčopovaným breakbeatem. Hned po něm bude hrát holka, kterou jsem objevil na Addictu, když jsem šel na Addict do Roxy, která hrála po teď jsem zapomněl headlinera. Mudaki se jmenuje, jo, tahle producentka. A já už jsem z toho Addictu chtěl jít domů. Prostě už jsem jako viděl jsem headlinera, jo, super show a tak, skvělí lidi, bla bla bla. Nastoupila Mudaki a já už jsem prostě jako by odkládal drink prázdnej a že půjdu domů, a ona pustila Samurai Breakse. Prostě 160-kovej jungle techno. Jo, prostě skoro jako by 4x4 beat a rozlámaný ameny do toho, a já, prosím pěkně, co pak se to tady děje? Za mnou přišla Soul Kate a ona, to tu neznáš, ta hraje právě takovýhle věci, takovýhle džunglíky, a já, OK, no tak jsem ještě zůstal, prostě úplně mi spadla brada, prostě jaký vibe ona si hraje. Ona sama tomu říká, že já má ráda džungly, ale její prostě srdce je v basových stylech a sound systémový hudbě. Takže jsem úplně mega zvědavej, co nám jakoby předvede, a já si myslím, že spousta lidí bude taky překvapená, co tahle nadějná producentka a holka nám ukáže. Hned po ní nastupuje Sally, který bude hrát samozřejmě moderní jungle, ale on má rád i drum and bass. Takže ve svém setu se to přehoupne i do prostě takového jakoby tech stepu, dost technického drum and bassu. Takže to vlastně svým způsobem takhle hezky graduje. Ukáže. Já nevím, jestli jako bude hrát svoji vlastní produkci, co jsem viděl, tak jakoby jeho sety na Cool FM nebo tak, tak jsou jakoby hodně, hodně rozmanitý a on toho dokáže spoustu. Tak to bude jakoby čistý překvápko, uvidíme, jaký dubplaty ukáže a tak dále. Mhm. Necháme to čistě na něm, nemám na něj žádný nároky. A potom posalím se do za mix postavím já s Eskou a Sofikou, a my jsme se rozhodli, že budeme prostě hrát až do konce spolu nějaký B2Bčko, budeme se postupně střídat po několika trecích a projdeme si různý styly džunglu, asi 160 nebo prostě takový ty rychlejší džungly typu DJ Hybrid a tak, a dojdeme prostě do drum bassu a skončíme nějakým Bristol soundem. Takže celá ta noc bude od pomalejších zlámaných rytmů do těch rychlejších zlámaných rytmů, a vidím to takhle, jako že to jako krásně vygraduje.
0: Výborně, super. Myslím, že moc pěkná pozvánka. My jsme se domluvali taky na guest mixu, máme na tebe teďka tím, že jsme si to tady z nějakých technických důvodů malinko protáhli, tak máme nějakou přes půl hodinku.
1: To je pohoda.
0: Těším se na guest mix, že tam pustíme teďka. Než tam doběhneš a nastavíš si to, tak se tam ještě pustíme jednoho Sallyho právě z toho releaseu, o kterém jsme mluvili. To ještě to je právě remix tohohle tracku. Dám ti chvilku čas si to pochystat. Zapomněli jsme na něco, nebo už jsi zmínil všechno ohledně vašeho Mejdanu?
1: Ne, ještě klasicky, akorát afraid. Stupenky prostě. Jasně. Jakoby Early Birds za 2 kila už se jako vyprodali, ty už jsou pryč, ale ta další vlna nebo jakoby do pátku, to je jenom za 300, jakože takhle levnou akci v Roxy jen tak lidi jako nezažijou, tam jsou většinou jako mnohem dražší věci, a tohle má i headlinera, a na místě to bude, myslím, že asi za 300 pade, takže taky žádná trága. Takže prostě lístky jsou ještě na go-outu, vesele kupujte, kupte klidně 2 nebo 3 babičce, to je jedno.
0: i když nepřijde. nebo jí pozvete taky.
1: Ne, Babiška musí přijít taky.
0: Možná už si pamatuje zařádky toho džunglu, že jo, takže mi to mohla ocenit.
1: Ale mám fakt kámoše, kteří si koupili víc lístků a to tam jdou sami, ještě budou muset někomu rozdat, to je fakt vtipný.
0: Super, big up. Tak jo, hele, Ondro, ten rozhovor byl super, těším se na pátek, určitě se všichni těšte na pátek, protože v Roxy to bude, nebo promiň, sobotu příští. 23. května Junglovej Mejdan.
1: Rudo, díky za pozvání.
0: Těším se na Guest Mix, to byl Blofeld a pozvánka na Mejdan I Need Jungle, I'm Afraid. Užijte si Guest Mix a zbytek Shadowboxu.

Tak, do dnešního Shadowboxu se toho víc nevejde. Tohle byla pozvánka od Blofelda na nadcházející víkend sobotu 23.5. do Roxy, kam přijede takovýhle zvuk, takže rozhodně si nenechte ujít. Takovýhle parádní UK sound. Sally, Vision of 1994, Mudaki, Blofeld, SK a Sofika. V Roxy na Mejdanu We Need Jungle, I'm Afraid. Za malou chvíli Josef Sedloň a jeho pravidelné nedělní pořady. My se společně uslyšíme za 2 týdny, příští víkend opět Breakbeat Conference. Mějte se hezky.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zastavte se, nadechněte se a vraťte se k sobě. Letní škola živé pedagogiky vás zve na divadelní, herecké a výtvarné dílny v prostředí lesních lázní z Vánovice. Žádná teorie, jen zkušenost, sdílení a živá práce. Pro lektory, umělce i všechny, kdo chtějí oživit svou tvorbu i autentickou komunikaci. 19. až 24. července. Přihlášky na živapedagogika.eu.
2: Labilita. Stabilita. Labilita. Stabilita.
3: Festival Art Safari ve studiu Bubec v Řeporích od 16. do 24. května. V sobotu workshopy, vernisáž, koncerty, v neděli workshop a divadlo pro děti. Slackline, Eliška Brtnická, Lukáš Herold, Bene Band, Lucia Piusi, divadlo Feigele. Přijeď vlakem!
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise, 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko, litr s apkou za 17,90. Albert.
5: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
6: Reklama na Rádio 1.

like some don't know. I pretend not to know.

I think we are in the

0: côté.
1: Sorry, man.
0: Oh, you have to put that. I have to.

Zazněl nám už projekt Deadbeat a ukázka z tohohle vydařeného EP, které předznamenává také celé, myslím, že i album tohohle kanadského už veterana žijícího v Berlíně, Room of Kairos Sessions, a ukázka Run Things So, featuring tentokrát také kdo jiný než Paul St. Hilaire. Předtím také, ale třeba výborný remix od projektu Xylitol, který znáte značky Planet Mew pro projekt Masal, kde zazněl i hlas Emmy Anderson z kapely Lush. Také projekt Gevhen ze značky The Soundgarden a novinka Harmonia, či také kapela New Idea Society v posledním singlu Lantern. Ostatně jsem koukal, že už vydali nové album, tak snad příští týden. Každopádně také odezněli Sophie Royer, Sultan Shepherd se spolupráce s Shellu, značky This Never Happened, také značky Hospital. Velmi příjemná věc od Fred V and Graphics, tak skladba Rain is Falling, či také v úvodu Durante a All Night, novinka značky Anjuna Deep, či také Mark Romboy a Bodaj. Tohle ta záležitost týden stará Everyday ze značky právě Bedrock. No ale my už půjdeme pokračovat dál v novinkách a je tady další nový singlík, tentokrát od projektu Foam and Sand, za kterým najdeme Roberta Kocha, tohodle dříve producenta z Německa, který si říkal Robot Koch. Poslední roky, kdy už žije také v Kalifornii, se věnuje víceméně léčivé ambientní hudbě a chystá nové album, které vyjde na konci tohohle měsíce pod názvem Quieter.

tichší asi. A tohle zatím vlastně poslední single Circle 66 featuring Priscilla Ann, která se už objevila na jeho předchozích deskách. Příjemný poslech vám přeje ze vselem, posloucháte novinky na alternativní scéně a plejte za chviličku také na stránkách.

Tolik Foam and Sand a skladba Circle 66, už asi třetí nebo čtvrtý, možná pátý singlík z chystané nové desky producenta Roberta Kocha, který v současnosti tvoří na poli takovéhle té jemné ambientní healing music. Těšíme se na album Quieter pro jeho značku Trees and Cyborgs, má být 28. května. To byla Priscilla Ann a teď už míříme na Slovensko s našimi kolegy. Konkrétně projekt, který znáte z vysílání rády na Blame Your Jeans. Ten hudební elektronický producent střídá různé jak lámané beaty, tak i houseové či současné klubové postupy a tohle je novinka Desire Path, která vyšla před týdnem.

Tolik Blame Your Jeans a musím říct vydařená jeho taková amenovská záležitost Desire Path, týden stará singlovka, kterou si vydal přes různé platformy, no ale teď se v novinkách už vydáváme za britským labelem House Music, který založil před více než 20 lety Will Saul. A tohle je už Bella Boo, kterou jste mohli zaregistrovat také třeba na značce Studio Barnhus, na kterou se dneska také podíváme. Tohle je ta švédská producentka už na EP Shakedown. Pětiskrobová záležitost, kde je remix. Každopádně i a kapelu. A tohle už je ukázka skladba Alex, Bella Boo a novinka značky House Music Shakedown EP. Vyšlo ten na pátek.

Tak tolik Balabu a i novinka teďka ze značky tentokrát House Music EPčko s názvem Shakedown, a to byla ukázka s názvem Alex. Tak playlist pomaličku už také najdete na stránce Rádina, kde průběžně aktualizuju, a my se vydáváme teď už za dalším počinem, a to tentokrát Lucy Park a její Blue Sashiko. Single se objevil teďka z kraje května na značce 10K. Tady je Lucy Park.

Polykolonický talent hudebnice Lucy Park a její první ochutnávka z chystaného EPčka Good Crisis, která vyšla skoro teďka ještě právě května na značce. To bylo právě 10K. No a před námi už je teďka nachystaná další nová záležitost a ta je právě od projektu Mes Salome a Tisma. Jejich novinka s názvem Nova je první ochutnávka z chystaného EP Let It Be Real, která se má objevit právě na značce z Kalifornie This Never Happened. Snad ještě před prázdninama. Mes Salome and Tisma.

Tak, toliké novinka značky This Never Happened teďka z tohle týdne. Skladba s názvem Nova od společného dua spolupráce Mies, Salome a Tizma. Tak, kompletní playlist také už najdete v tuhle chvíli na stránkách Rádia na podpoře novinky na alternativní scéně. Teď už míříme za tímhletím výborným německým triem, které jste viděli loni v Praze, Moses Ufi Trio. Chasing Light bude mít název jejich celé šestiskladbové, myslím, že EPčko, které vyjde teďka za 14 dní. Tohle už je titulní nahrávka z tohle EP, která vyšla ještě s bezstranou Zero, teďka na značce Nils from Light Records. To jsou Moses Ufi Trio.

Výborné trio na poli takového fúzujícího jazzu a možná přesahu do jak klasiky, tak i možná elektroakustiky. Moses Ufi Trio a jejich Chasing Light, ukázka tohle titulního tracku z chystaných jeho EP. No a před námi je už King Boo, BS Earl a Ra, tato trojice se sešla teďka na tomhle singlu Over My Head, který se objevil v pátek na takové elektronické britské značce Maraki a myslím, že chytlavá záležitost King Boo, BS Earl a

to byla, no, to byly King Boo, BSL a zpěvačka Ra, skladba Over My Head, tato novinka, která se objevila právě teďka vlastně tenhle týden v pátek na značce Maraky. No a my se teď už podíváme za další novinkou a ta je tentokrát od tohoto projektu Cloyd ze značky Anjuna Deep. Tato producentka má na svém kontě už několik singlů. Tenhle ten vznikl ve spolupráci se zpěvákem Tongue Tied, tak, svázený jazyk a má název Everything For You, Cloyd.

Tak tolik Cloyd a musím říct vydařená věc Everything For You, tentokrát featuring zpěvačka Tongue Tied, a já doplním, že Cloyd, ta britská hudebnice, se ráda inspiruje právě třeba rytmikou forteta, což myslím, že docela tady bylo i znát. Před námi už je ale teďka ten ambientní track od italského producenta Giulio Aldinucci. Chystá desku Materia na značce Carl Records, tomhle to myslím, že rakouském alternativním experimentálním ambientně vážnou hudebním vydavatelství, a tohle zatím ukázka Come Luce in Sogno Giulio Aldinucci, který ho můžete znát také třeba i ze značky jako 12K Records.

Tolik Giulio Aldinucci a jeho nový track Camluce in Sogno, krásná ambientní taková až duchovní věc z přesahy sakrální muziky a my se můžeme těšit na jeho desku Materia pro značku Carl Records. Tak, no a teď se podíváme už za tímhletím dalším novým singlem, který najdeme tentokrát od Míši Achera, člena samozřejmě Notwist, který chystá i své solové, myslím, že album, tak Henry and the Ghost. Každopádně tohle už je spolupráce s Terezou Loibl a Tim Corneliusem, také Markusem Romem a Simonem Popem ve skladbě Radio 4. Míša Acher. A novinka značky Alien Transistor z tohle týdne.

Míša Acher, ten člen Notwist, tentokrát na trošičku takové možná těžší desce, kterou chystá právě pod názvem právě Henry and the Ghost Songbook, tak na značce Alien Pop, právě značce Notwist. Tohle zatím ukázka Radio 4 single, na kterém spolupracovali čtyři různí hudebníci. No a tohle už je ukázka tohohle hudebníka, který myslím, že má určitě kořeny někde v Asii. Sam Goku, jinak vlastním jménem Robin Wenk, producent, který usídlený a pracuje už dlouhá léta také v Německu, v Mnichově, se navrátil na holandskou značku Deckmantel tím novým EPčkem s názvem Bliss Drift, které tam vyšlo před týdnem, a to už je ukázka Warm Soils, teplé půdy, teplé země.

Tak tolik Sam Goku a jeho novinka na značce Denkmantel. Denkmantel, kde se navrátil po dvou letech odmlce od jeho Radiant EP, tohletou novinkou čtyřkabovou Bliss Drift EPčko a z něho ukázka Warm Soils. Tak posloucháte novinky na alternativní scéně. Příjemný poslech vám pře Josef Sedloň a my už se teď vydáme za projektem tentokrát Holy North Elysium název této novinky, která vyšla tenhle týden přes jeho Bandcamp. Německý producent, který se už objevil také na značce Christian Rothler a Key Records, teď už na své vlastním Bandcampu v novince Elysium Holy North.

tolik Holy North a jeho nový single Elysium, který si vydal tenhle ten týden přes svůj Bandcamp. No a my se podíváme teď už v novinkách za zcela novým také EPčkem od dvojce z Norska Smerz, tak jinak tvoří ho Katrina Stoltenberg a Henriette Motzfeldt, tohleto dívčí duo, ostatně znáte z parády z jejich loňskou deskou Big City Life. Každopádně tohle je nové EP Easy, ze kterou jsme tady už, myslím, že mohli slyšet také singlovku Spring Summer, a tohle už je z šestiskového EPčka ukázka s názvem It's Here. Smerz.

tolik tohleto divčí norské duo Smarts a jejich Easy EP, tato novinka, která se objevila teďka vlastně, kdy to bylo v pátek, tak na značce Echo. No a my si teď už pustíme další EPčko značky Anjuna Deep, které jsem tady trošičku opomněl pustit. Hráli jsme si tady už předsezené singly od producenta Kry, což je kanadský talent, a to značce Anjuna Deep, kterého se tam už hýčkají delší dobu. Ostatně má tam i vydané dvě, myslím, že už studiové alba, Miracles a Juvenile. Christopher Dubé aka Kry teďka už na tomhletom výborném svém EP, chytlavé musím říct, ale přesto řekl fajn, žádná prsa, na to není komerční, AMI Volume 1 je název tohohle EPčka, které vyšlo ještě na konci dubna, a tady už je producent Kry a ukázka Smile with Scars, tentokrát featuring Romain Garcia, to je ten francouzský producent.

Tak já nakonec dám ale jinou ukázku, protože tohle jsme si vlastně hráli v březnu, tuhle tu věc už z tohohle šestiskabového EP. A tam má název Unset a kryj tentokrát ve spolupráci s DJ Cinema a Cartier Latin. Jinak na tom ještě EP doplním Amy One One, spolupráce třeba s Harry Hayes, Jesse McCormackem, Meet the Hop či Nicky Elizabeth. Teď už Christopher Dubé a Kakry. Skaba Unset.

To byl už Kry, ten talent z Kanady, na znece Anjuna Deep v novém EP Amy. Vlastně sedmischlabová záležitost, takový jako mini album, ale jako album to určitě brát asi nemůžem. Každopádně ukázka Unset z DJ Cinema Kotie. Cinema Kotie Latin, tak. Tak, ale teď už pojďme za touhle také novinkou ze značky Folded Music, ostatně showcase tohohle britského Dumtempo labelu vidíte příští rok na spektakuláře, včetně i živého vystoupení právě šéfa labelu Asta Hirokio, neboli Alex McCall. Ten teďka, co by Asta Hirokio vydal nové EP Close, titulní skladba ostatně proběhla i hit parádou, moc se tam neohřála, bohužel, každopádně kromě těch tří už vydaných singlů je tam i tahle ta novinka When Things Were Good. Tohle je už Asta Hirokio a nové EP Close.

Tak to byla už ukázka z EP Close a Stahiroky a track When Things Were Good, ale ta krátká instrumentální, jinak na EPčku nejde tu spolupráci právě se zpěvačkou Musina, se kterou spolupracoval ostatně na jeho albu s tím Tristan Deligem už loni. Teď už ale pojďme za touhletou také novou věcí, týden starou ze značky 17 Steps projektu Dusky. 60. jejich první release tentokrát zasvětili projektu Ecosystem a jejich dvoustrannému počinu Solar Hallucinate. Tohle už je Ecosystem a Solar.

0: bola skladba Solar a chytlavávka, zlomená vecička ze značky 17 Steps, tohohle právě housebreakového vydavatelství Dusky, které právě před týdnem vydalo tohleto dvojskabové dílko projektu Ecosystem Solar a Hallucinate. To byla skladba Solar. No a před námi už je písničkářka She's Green, nebo spíš kapela, čili s touhletou hudebnicí Swallowtail bude mít název album, které vyjde na značce Photofish teďka před prázdninama, a tohle je ukázka Empty House, nový single She's Green.
1: One, two, three.

Kolik She's Green a Empty House, další single uvolněný ještě před vydáním jejich desky Swallow Tail. Každopádně příjemná taková indie opět záležitost Spojených států, ale před námi už je berlínská značka Get Physical Music a release tohohle týdne od projektu Tuzany.

Tak tolik Tuzany a jejich Suave, teda ta novinka ze značky Get Physical Music, která tam vyšla teďka také v pátek. No a trošičku přitvrdíme do bejzu. Kles Darko se navrátil tentokrát na bristolské značce Black Acre s tímhletím EPčkem, celkově myslím, že šestiskladovým, pětiskladovým God of the Youth. Tady je už ta závěrečná věc The Heat Rains. Ostatně trošku mi to připomíná atmosféru včerejšího také vystoupení The Bugga ve Fuxu. Tady je už Quest Darko, God of the Youth EP na značce Black Acre, novinka z tohohle pátku. A už 103 release téhle agilní, bejzové, experimentální značky z Bristolu.

Tolik Quest Darko, nebo Questy Darko, tak, který můžete znát hlavně pod jeho i pseudonymy jako Blue Daisy či Dahlia Black, ostatně se kterými se také objevil na značce Black Acker, no a jeho nové takový více bass dub techno EPčko God of the Youth, ukázka The Heat Rains. Před námi už ale švýcarská hudebnice, která si říká Old Beholder, ostatně chystá své nové, myslím, že už páté album Honest Work pro berlínský label Sinbus, a tohle je ještě před vydáním desky nový single Lean Dreams od Beholder.

Tolik je příjemná věcička od této surišské původně dvojice od Beholder, kterou v současnosti tvoří už pouze Daniela Weinmann. Ostatně po třech letech chystá své čtvrté studiové album pro značku Synbus Vida pod názvem Honest Work. To byla ukázka nového singlu Lean Dreams. Každopádně vy stále jste naladěni na novinky na alternativní scéně a my už se teďka vydáváme za další parádním EPčkem pro značku z Berlína K7. Vyšla tato kolekce EP Marcelovi Detmanovi My Own Shadow Fault Line. Obsahuje 4 nahrávky a tohle hned ta úvodní Face Sequence. Marcel Detman. A vy posloucháte novinky na alternativní scéně, příjemný poslech vám přeje Josef Sedloni. Playlist samozřejmě můžete čeknout všech odehraných nových věcí na stránce Rádio 1.

Marcel Detman a jeho nové EP, které vyšlo teďka na značce K7, My Own Shadows, Fourth Line a ukázka s názvem Face Sequence. Od tohohle to už je také matadora na poli klubové muziky z Německa, jinak který už je rezidentem třeba v klubu Bergheim dlouhá léta, možná víc než 30 let. Každopádně teď už pojďme za dalším novým singlíkem a tentokrát se podíváme za touhletou novinkou ze značky Anjuna Deep opět, která je velmi činná. Tohle je single z tohoto týdne od Jody Wistinoffa, spolumajitele tohle londýnského vydavatelství, který začínal jinak v projektu s Nickem Warrenem Way Out West. Ostatně label Nicka Warrena The Soundgarden dneska zněl také už v novinkách. Tohle už je Jody Wistinoff a Jamie McDermott, který teďka docela se chytili na značce Delusion of Grandier a jejich společná věc Citadel.

Jody Westernoff a Jamie McDermott a ich vecička Citadel, novinka sami ze značka Johna Reeves, tohle týdne opět chytlavá klubovka, no ale teď už pojďme za tímhletím novým EPčkem také od Space Echo, kteří z května vydali přes svůj Bandcamp další EP po měsíci Moments a nabízí 5 nahrávek, tohleta závěrečná Say It Like That. Space Echo, Rose Berlin a Dean Garcia, její otec a také dříve člen kapely Curve.

To byla už věcička od Space Echo projektu Dean Garcy a Rose Babylon jeho dcery, který funguje už téměř dvě dekády, mají na svém kontě spoustu alb a pravidelně vydávají přes svůj bandcamp. To bylo nové EP z května teďka s názvem Moments, ukáže Say It Like That. No a tady další nový release z tohohle týdne, který se objevil na značce Of Paradise. Ostatně předchozí dva týdny nám naservírovala tato manchesterská dvojice Synchro a Tom Jarmy po singlu. To byla North Stars nejdříve, či minulý týden Midnight. A teď je tady už celé EP, pětiskladbové, tři nahrávky jsou od Synchro a Toma Jarmyho, jejich spolupráce, ale přidali své remixy také Pugilist pro tuhletu skladbu Shelter, kterou posloucháte už v originále, a také Silent Era. To pro skladbu North Star. Synchro a Tom Jarmy. Manchesterské kombo. Tohle parádní věci Shelter a ukázka jinak z jejich EP North Star pro značku Of Paradise.

Tom Jarmy a Synchro alias Joe McBride a ich společné EP North Star na znaci Of Paradise, hlavá ukázka s názvem Shelter. No a my se podíváme do Itálie teďka za tímhletím hudebníkem, zpěvákem Michel Ducci, který chystá další své už solové album a potom odchodu z Dua na znaci Monotreme. Album vyjde pod názvem Snail in the Clouds a tohle už je další hitovka Rain on Me. Michel Ducci.

Tak tolik italský hudebník, zpěvák Michel Ducci a Rain On Me z jeho chystané desky Snail in the Clouds pro značku Monotreme. No a my se podíváme za tímhle dalším releasem, tentokrát z labelu právě producenta Lane 8. Bude to tentokrát hudebnice, producentka, vokalistka Ashiba, tohle ta dánsko-egyptská původem producentka, se má objevit na značce This Never Happened i s albem Human. Tentokrát trošku takový mainstreamovější sound klubový s jím chytlavým vokálem. Teď už ukázce Golden, tím o tom novém singlu, který vyšel, myslím, že buď tenhle nebo minulý týden. Ashiba.

0: rolika producentka Ashiba, která používá samozřejmě svůj vokál do svých skladeb. Ostatně už jsme tady si nějakou hráli, ale je to přeci jenom na mě trošičku někdy až moc chytlavé. Každopádně proč ne, pěkná produkce. Vy si můžete těšit nový album Human, které vyjde koncem příštího měsíce, koncem června na právě klubové znece ze Spojených států This Never Happened. To byla Ashiba a její už pátý single Golden. No a před námi je teďka už také projekt ze značky Shogun Audio, novinka z tohle týdne od Gardna and Shapes projektu, skladba Snakes and Letters.
1: Yeah. Well, you know about snakes and ladders. Who was there, but it mattered. Some of them offer a hand up,

Gardner Shapes a novinka Snake and Letters, hadi a žebříky, jejich novinka na značce Shogun Audio Friction. No a teď už Youth Valley, tato partička, která se ozvala teďka novým singlem Pills, limou kytarovkou. Už minulý týden vyšla tato věc na značce Fine. To jsou Youth Valley.

to byla řecká původně trojice, nyní už pětice Youth Valley, kterou už také objevala americká shoegaze značka Shelf, mám pocit Shelf Life, tak si jmenuje takhle to vydavatelství. Každopádně jejich novinka na značce Fine s názvem Pills. Tak, no a my se podíváme za spoluprací amerického producenta Blaudis a Tilly z klaba You and Them and Missing. Vyšla teď výjimečně na značce Fireworks.

Tolik spolupráce And Tilly a Blaudis, jejich společná věc You and Them and Missing. Mám pocit, že už spolu vydali jeden společný track před rokem. No ale teď už John Gert a spolupráce s Reset Robot, což je už docela pravidelná, teďka už dvojice od posledního rok dva už spolu vydávají právě na značce Echo Forms, kde právě vyšel v pátek i tenhle ten nový jejich společný počin Night After Night, Noc po noci. John Gert, který ho znám také značky Engineer Deep a Reset Robot.

John Gert a Reset Robot, toto britské kombo na novince Night After Night pro label Echo Forms, vyšlo v pátek. No a je tady také Earth Eater, tato také experimentátorka, kterou jste, myslím, že už také viděli zde v Čechách. Důležité zmínit, že Alexandra Dručkin s původem, myslím, že ruská žijící v Americe, už na jejím novém singlu s názvem Paradise Rains, který je také předzvěstí chystané desky Heavenly Body, která vydá o prázdninách právě na značce Because Music, kromě samozřejmě label Chemical X, Earth Eater.

tolik Earth Eater a novinka Paradise Reigns z chystanecky Heavenly Body. Tak, ale teď už zamíříme za tím švédským producentem The Field. Alex Wilmer se navrátil teďka na přímo švédské značce poprvé studio Barnhus svojí kolekcí EP s názvem Now You Exist. Nabízí pět právě delší docela, jak je zvykem jeho minimalistických takových elektronických věcí, kde jsem tam zazněl i kytara, jako je v této titulní věci Now You Exist. Alex Wilmer, kterého jste viděl také na One Night v Radosti a je to už 15 let možná zpět. Teď už novince Now You Exist, stejnou na EP The Field.

Tak to byl minimáleček v podání tohle švédského producenta The Field, který se proslal už možná před dvěma dekádami, hlavně na značce Compact Records. Ostatně se loni zrovna, myslím, že navrátil EPčkem v sérii Compact Extra, ale teď už jeho novinka, to byla Now You Exist, EPčko pětiskabové za značky ze Stockholmu Studio Barnhus a titulní ukázka. Teď se ale vydáme do Londýna za Oscar Farrellem, který teďka nedávno jsme tady nasadili v jeho spolupráci s Goya Gumbánem. Tohle je novinka Birds Flying, která vyšla teďka také tenhle týden ve čtvrtek na značce DH2.

Tolik Oscar Farrell a jeho příjemná věc Birds Fly In, další pěkný zářez tohohle londýnského producenta, který dosleduji už také tak 2 roky a je to velmi hodová kvalitní elektronika. No, teď už pojďme za touhletou novinkou od projektu Mormor, na značce Promised Land, tenhle týden vyšla také tato novinka Like Heaven se zpěvačkou Celeste.

Mormor a skladba Like Heaven featuring Celeste, novinka z tohle pátku ze značky Promised Land. No a máme půlnoc, vy stále posloucháte novinky na alternativní scéně. Jsme ještě u nových singlech, tak za chvilku přejdeme k album, ale máme před sebou ještě třeba Jaglina nový single, Howdy, Mono, tuhle japonskou postrkovou legendu, také Overmono z Británie, či The Avalanches, ale teď už Night Tapes a v remixu Jasper Tignera. Skladba Storm, novinka, která vyšla také tenhle týden.

To byly Night Tapes, tohleto, myslím, že tandem takový indie popový z Pobaltí a jejich skladba Storm z jejich loňské desky v novém remixu od Jasper Tignera. Teď už ale je tady americké duo Shabasin Krgovič, kteří minulý měsíc jsme si tady už hráli před sezónou singlu Begin Again. Tohle už je ukázka z jejich právě EPčka Bopping Alone. Tady je už také titulní skladba. Vyšlo na jejich značce Idea Fix.

několik parádní věcička s názvem Bopping Alone, která odevírá stejnomenné EP tohleté americké dvojice Joseph Shabashon, Volker Govich, Bopping Alone, novinka čtyřskobová, ne, z nich snad se ide fix. Tak, teď ale už také se podívám za tím dalším remixem, který vznikl od producenta Jengi pro Tomoru, což je projekt právě Toma Rowlanda s Chemical Brothers společně s Aurorou, který jsme tady nedávno představili také konečně v jejich desce Come Closer. Tohle je jejich hitovka I Drink the Light, Jengi, no Jengi, Jengi Remix.

Tak a tolik Tomora, projekt v remixu od Jengi. No, Jengi. Každopádně skvělá I Drink the Light. Novinka právě značky Fontana, kde ostatně vyšlo, jak jsem řekl dneska, Come Closer Tomori. Teď se ale podíváme za touhletou britskou hudebnicí Laura Mish, kterou si určitě brzy představíme také blíže v pořadu profilovém intro. Dnes to připomenu bude také britská postpunková partička Just Mustard, kterou si vzal pod svá křídla americká značka Partisan. Dneska si projedeme tuhletu kytarovku z Británie, ale Laura Mish chystá nové album Lithic. Určitě pak si uděláme profilový pořad, až ho vydá teďka, myslím, že za pár týdnů. Tohle je další nový single, parádní věc Soften.

Tá saxofonistka, zpěvačka, producentka Laura Mish na novém singlu Soften z chystané desky Lithic, tak a video 5 na značce World Independent, jinak sestra také známého jazzového hudebníka Toma Mishe. Před námi je už teďka, ale tohleto také nové dílko z sublabelu Anjuna Deep Explorations, už 87. release. Pravidelně každý týden vydává tohleto deepovější ještě vydavatelství, ne tak třeba mainstreamové jako Anjuna Deep, i když Anjuna Beats je asi nejvíc mainstreamové. Každopádně Haft projekt, tohleto iránské duo a jejich novinka EPčko s názvem Distant Blue v titulní už ukázce, respektive tam dejte i Westernu Visions of Paradise.

Iránské duo Haft a jejich Blue, Distant Blue, tak tato novinka, která se objevila na značce Journey Exploration is best known Vision of Paradise. Před námi už ale pěkný tandem zase Baile, producent a New Age. Britsko-ruské tentokrát duo, které však New Age už dlouhá leta také myslím, že funguje i v Británii. Každopádně Back to Earth. Tato novinka vyšla na bristolské značce Shall Not Fade. A toto je týká ve čtvrtek. Tady je Bail a

Tohle byla už dvojice Bale a New Age a jejich novinka Back to Earth. To je to zlomené breakové dílko značky Shall Not Fade. Ale my se podíváme už za kapelu z Texasu, dvojicí Howdy, která ostatně také už zněla v profilovém pořadu intro někdy před takovým 3 lety možná. Chystej nové album a tohle jejich nový single Try, Try, Try.

Tak to byly Houdy a jejich novinka Try, Try, Try. My se můžeme těšit na jejich album, které má být nějak, myslím, že během až druhé půlky léta. Teď už ale Underworld. Chci říct teda Jacques Green, tak Underworld je za chviličku. Tenhle ten kanadský také talent, který jsme si tady vlastně před pár týdny hráli v tom jeho projektu Snowshot Think versus GT. Tohle však jeho vles Jacques Greena What You Say, tentokrát featuring Umru, další jeho kolega ze stáje Lucky Me, který mu pomohl opět

Tolik novinka tentokrát z dílny projektu producenta Jacques Green, když za ním je to jeho umělecké přezdívka, takže není to jeho vlastní jméno, každopádně skladba What You Say featuring Umru. No a před námi je teďka už Fink a jeho nový single I Buried All the Answers. I should be sorry. Jeho album The City is Coming to Erase It All vyjde příští měsíc a my ho uvidíme také na podzim v Praze naživo opět.

To byl Fink a jeho parádní věc s názvem I Buried All the Answers. Pohřbil jsem všechny odpovědi. Každopádně novinka z značky Recoups, jeho chystané desky The City is Coming to Raise It All. A jak jsem řekl, Meat Factory ho tentokrát uvidíte, myslím, že nějak na podzim v říjnu to bude snad skré. No a před námi je teďka také tenhle ten ještě breakový projekt Lost Astronaut. Lose Control je název tohle EP a trojskabová, které vyšlo teďka na značce Sean Oldebert.

Kanadský projekt Lost Astronaut a tato pěkná deepová progresivriková věc, která vyšla na značce Sean Audibert, teďka právě pod názvem Lost Control. No já myslím, že tohle už není třeba představovat a už jsem se i prořek Underworld. Jejich skvělá Pearls Girl dostala před týdnem tenhle ten nový remixový kabátek z letošního roku. Ostatně tenhle týden mi dali další single spolupráci s projektem Kiki a skvěluje se asi k něčemu živému možná nebo remixovému albu nějakému. Underworld, Pearls Girl, R18 for 2026 verze.

věc s názvem Pearls Girl R18 for 2026, a název tato remixová práce, která se objevila před týdnem. No a před námi už je japonská také legenda kapela Mono, která ohlásila také své album Snowdrop na značce americké Temporary Residence. My jsme tady už hráli jeden track z kraje roku a tohle je další single, jako ochutnávka, téměř 8-minutová kompozice Gerbera.

0: No, z časových důvodů si nedáme tu skabu celou, ale já myslím, že je patrné, o co tady kráčí. Každopádně Mono a jejich novinka Gerbera z desky chystané nové Snowdrop. No a před námi je DJ Seinfeld, tenhle ten švédský producent, který také už je znán ze značky Ninja Tune, jeho spolupráce s vokalistou Dan Whitlam. Novince If This Is It.
1: Time to let life fly and close that chapter. Had a spark of a start, and we left it in fractures. I would have done anything for you.

Za nám DJ Seinfeld, tenhle ten Švéd usídaný někde, myslím, že už ve Španělsku, pokud vím. Každopádně vydávající na britské značce prestižní z Londýna Ninja Tune, Ionomica, If This Is It, s Dan Whitenlem. Tohle už ale Gold Moon, alias Keith Kenneth, americký producent, který ho znáte také z projektu Helios. Ostatně oba projekty představil tady na Music Infinity, no už je to v předminulé dekádě v Paláci Akropolis. Od té doby jste ho asi, myslím, že asi neviděli v Evropě, protože má rodinu. Nikde nejezdí už. Garlands of White Flowers, jeho třetí single, který vychází ze vlastně chystaného nového alba pro značku Network.

Kenneth, americký multi-instrumentalist a hudebník, producent, který znáte také z projektu, jak se říká Helios, ale také třeba Minjulep s jeho ženou Holy Kenneth. Garland of White Flowers je název této krásné ambientní věci. No a před námi jsou Overmono, tohleto duo, které se představí také jako jeden z headlinerů festivalu Popmese z kraje srpna, tentokrát v Brně. Chystají nové album Pure Devotion, které asi zřejmě tam naživo představí. Tohle je však zatím singlík Lock Up. Novinka právě z tohle týdne značky X.

Barterská rulice Over Mono na znáce Excel Recording s novým trackem, singlem Lock Up z chystanej desky Pure Devotion. Stále posloucháte novinky na alternativní scéně. Je tady poslední single, a to od australských The Avalanches, kteří se navracejí touhletou spoluprací s Nick Nair a také Jesse Lanza či Prentice projektem. Asi byste Avalanches tady nepoznali, v té novince Together.

Tolik už australští The Avalanches a jejich novinka tentokrát Together s Nicky Nair, Jesse Lanza a také Prentice. Tak teď už ale jdeme k novým deskám, který vyšly hlavně tenhle týden a je to právě, začneme tím německým hudebníkem, který se říká Parafor Kuva, kterého jsme se tady také představili už v samostatném profilovém pořadu Intro. Jenom připomnu, že dnes to bude irská skupina Just Mustard v dnešním intru, tohle ta post-punk indie-kytarová partička, ale teď už za tím elektronickým producentem, který nám nabídl už z desky Nakar také tuhletu titulní skladbu, právě třeba také skladbu Selva či Nightjar. Tohle už je no single Yuri, tak jsme se neposledy hráli. Tohle je skladba Huda a je nový album Nakar. Parafor Kuva. Jinak myslím, že na podzim po prázdninách opět naživo v Praze v Akropole.

Tak to bylo už ukázka od Parafor Kuva, deska na kar, nebo na car se píše, každopádně ukázka Huda z této opět příjemné kolekce takového soft deep organic house. No a my se podíváme za tímhletím také veteránem na poli bass muziky z Británie, Idle Tech, alias tohle elektronického producenta z Brightonu, Elena Meissna, je zpět a vydal teďka desku Mind Abandon na značce Planet New tenhle pátek po těch singlovkách Killswitch či právě The Ice is Thin. Tohle ukázka Memory Leak a Idle Tech na novém albu

Deváté album britského producenta Alan Meissenaka Idle Tech a opět naznace Planet Mew, které je věrný, musím říct, od počátku už téměř dvě dekády. Novinka Mind Abandoned v ukázce Memory Leak. No a my se teď už podíváme také za touhletou britskou saxofonistkou Jasmine Mira. Tato skladatelka z Leedsu se navrací na znece Gondwana z Manchesteru. Touhletou je už třetí strojovou deskou Where Light Settles, a to po singlech jako právě Reflections či také Where the Light Settles, právě titulní věci. To je ukázka Esho. Opět krásná jazzová záležitost, intimní, od této britské hudebnice Jasmine Mira.

To byla už Jasmine Mira a její nové album, fouká se Echo, Echo a jinak album Where Light Settles, její třetí už album pro prestižní label Gondwana. No a před námi už je také americký hudebník Pat Grossiak a Active Child, kterého se vám tady hrával, no už je to teda, musím říct, víc než 1,5 dekády zpátky, když vydal výborný album You Are All I See. Každopádně teď se navrátil po 6leté odmlce, po desce In Another Life, opět na značku Sony, respektive Sublime Masterworks, ze které už vyšly také singlovky jako Needing You či Coming Up už loni. Tohle už ukázka Happiness is Game. Active Child a jeho eponymní nové album.

Track Active a Child s Pat Grossi a jeho nové album, myslím, že pátá deska už, nebo čtvrtá solová, na značce tentokrát Masterworks, pod názvem eponymně vyšla Active Child. No a my se teď už podíváme také za touhletou zajímavou britsko-kanadskou spoluprací Michael Scott Dawson a Antenne, což je Bradley DeChamp. Spojili síly na této krásné ambientní desce Broadcast Colors, která vyšla také teďka v pátek na právě vydavatelství Jana Hoguda, Home Normal. Jak dneska v seanci se můžete těšit na spolupráci právě šéfa Home Normal Jana Hoguda společně s Davidem Cordero, šéfem mimo jiné značky Norai, kde jejich společný album vyšlo, a my si projedeme i právě tohleto nové vydavatelství, které vzniklo loni teprve ve Španělsku, ale teď už Michael Scott a Dawson a Antenne. Broadcast Colors album v ukázce Escape Me.

Tak beru zpět, Michael Scott Dawson je také Kanaďan, takže kanadská dvojice Michael Scott Dawson na anténe na jejich společném albu Broadcast Colors pro značku Home Normal, to byla ukázka Escape Manual, určitě si tohleto jejich album také přiblížíme na sledujících nějakých seancích. Jak jsem řekl, dnes to bude už David Cordell a Jan Holgut. Tohle už ale Dua Saleh, hudebnice, která se objevuje teďka na značce Ghost International s touhletou debutovou deskou Of Earth and Wires, která se objevuje po těch singlech jako I Do, či Firestorm, Flat Glow, kterou jsme si tady představili poprvé. Celkově 11 věcí, na kterých najdete ve třech skladbách také spolupráci s Bon Iver. Tohle je jedna z nich, Keep Away.

to byla ukázka Keep Away a Dua Salehy, albový počin debit, jinakže to je album možná uší, pro značku Ghost International, které vyšlo teďka také v pátek, a to byla ukázka z desky Of Earth and Wires, Keep Away s Bon Iverem. No a tohle už je hudebnice také Mia Joy, která vlastně vydala tohleto své debutové album Spirit Tamer už před 5 lety a teď vychází v reedici, kromě těch 12 věcí, tam najdete i takové nějaké instrumentální záležitosti. Každopádně moc pěkná deska, kterou si už připomínáme v ukázce Ye Old Man.

Tak tolik reediční deska po 5 letech od Mia Joy, tato producentka, hudebnice, zpěvačka, naznačuje Fire Talk právě se svým albem Spirit Tamer, to byla ukázka Ye Old Man. No a my si podíváme za tím dalším sympatickým producentem Ben J. Warhol a Crackerzet, který nám dal tenhle ten původně rodák z Bristolu. Spoustu pěkných už houseových singlů, jako Pick Me Up, What You Say, či Set My Sun, nebo Nothing But Love. No a je tady už od pátku tohleto také jeho nové album s názvem Sun, které nabízí všechny tyhle ty hitovky. Celkově 13 příjemných houseových, dumtempo, elektronických věcí. Teď už ukázce Grey.

Tolik Crackerzet a jeho nové album Sun na značce Free Range Records, právě Jimmy Udall. A to byla ukázka Grey z těch příjemné kolekce 13 věcí na poli právě takového coolhouse a deephouse. Tak, ale tohle překvapivá deska, musím říct, od producenta z Holandska Martin, kterého znáte také i dříve ze značky třeba Ninja Tune, producent, který pohyboval dříve na poli dubstepu, teďka už se zakous do jazzových vlivů a dokazuje to právě na téhle té nové desce Music for Existing, kterou si vydal na své značce 3024 teďka, tomu amsterdamském vydavatelství. Předkázali singly, hrali jsme si tady nějaký z nich No One Played the Game či Heavy Sound. Překvapivé album s hodně vlivy jazzu. Phantom Jazz, tohle Martin a Music for Existing album.

Tak tolik už Martin a jeho Phantom Jazz z jeho desky Music for právě Existing, tak Music for Existing, novinka z jeho značky 3024. No a my se podíváme i na berlínský vážnou hudební label 7K, což je sublabel K7 značky, více pro takovou experimentálnější vážně hudební akustičtější polohu. No a tentokrát tenhle berlínský label šáhl po krakovské hudebnici, polské skladatelky a takové zvukové experimentátorky Martina Basta. Vyšlo několik singlů z této desky, což jsem nezaregistroval, protože jsem do teďka neznal, jako Hands Want To. A také třeba Slowly Forgetting, chci říct teda guidelines nebo Soap and Moan. Tohle už je skladba Come With Me. A je takový experimentálnější sound na poli takového zvukového experimentu, ale zároveň i trošku připomínám je Liru Pramuk. Tady je už ukázka Come With Me a Martina Basta na své třetí už jde se Winged in Collapse pro značku 7K.

0: is a long path.
1: Tolik Martina Basta, ta hudebnice z Polska, experimentátorka, kterou teďka objevá také berlínská značka 7K a vydala jí tohleto její už třetí album Winged in Collapsed. Jinak tohle byla ukázka Come With Me, no a my se vydáme za tuhle také novinkou z tohle týdne další od projektu Apetuk, který jsme tady hrali před sezeným singlu už minulý měsíc, Hit Me With Your Pet Shark. Na americké značce Strangely Isolated Place Ryana Griffice další nový objev s deskou Immersion, teď už si hrajeme Apetuk v ukázce The Printing Press, takové příjemné ambientně dub elektronické album na značce Strangely Isolated Place.

Nový objev na značce Strange Isolated Place, projekt a stuk a jinak deska Immersion v ukázce The Printing Press, která se nese v takovém právě elektronickém ambientu stylu. No a je tady další ještě album, které rozhodně je hodně zajímavou fúzí. Vyšlo na značce z Londýna Memphis Industries, tohleté původně trojice, snad pětici v současnosti Pigeon, kterou tvoří mimo jiné Fale Nioke nebo Josh Ludlow. Každopádně jejich projekt Pigeon na debutové desce, teďka už Outa National a ukázka Future Country.

Tolik už pětičlenný soubor z Británie s názvem Pigeon na značce Memphis Industries v jejich debitu albovém, právě který vyšel tenhle týden pod názvem Outer National a ukázka Future Country. Pěkná fúze, trošku mi to místo má připomíná možná Talking Heads, nevím, touhletou právě tou neurčitostí, kde čerpají z různých world music, funku, rocku, jazzu. Každopádně tolik projekt Pigeon. No ale před námi je už teďka také tato nová deska pro projektu také americké čikákské multiinstrumentální dvojice Matt Gould a Dustin Lorenzi, kteří se navrátili teďka tuhletou sympatickou jazzovou deskou s názvem Devotional Fate. Pěkná kontemplativní a zase taková ambientně jazzová záležitost. Ukázka Soft Hold, jinak vyšlo teď také v květnu, myslím, že teďka na vinilu na značce We Jazz.